0: Radio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Radio Český Blaník.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Hana Lang a jsem nutriční terapeutka. A musím říci, že když si vybíráte to nejlepší pro svůj každodenní režim, tak nemusíte vůbec dělat kompromisy. Doporučuji doplněk stravy Proemzan od Mitolife. Je to živé probiotikum s 31 bakteriálními kmeny a 30 miliardami mikroorganismů. Prostě německá kvalita, přírodní složení a bez umělých přísad. Vyzkoušejte Proemzan od Mitolife. Objednávejte přímo na mitolife.cz.
1: Co Čech, to rekordman.
0: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
1: Pojďte si s námi o nich povídat.
0: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
1: Co Čech, to rekordman.
0: Na Českém Blaníku.

to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

kamaráde vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizí chlápek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

snů po čase zhaslo. To, jak život zrychlil z nuly na stůl.

0: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit. Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
2: Rádio Český Blaník.

0: očí a třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. intertasplus.cz.
4: Rádio Český Blaník.
5: To jsou 24 hodin denně jenom české písničky.
4: Ty nejhezčí, které znáte.
5: A k tomu navíc aktuální novinky, zajímavé tipy
4: i dobré zprávy. Český Blaník.

nesyčí, jsem byl líný. Přelouskal jsem pár stránek a pak mi klesla víčka. V ten moment už jsem spal, sen dostavil se náhle. Vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit. Na botách jen prach a plát.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Vím, proč je na světě nebe. Vím, právě mi vrátilo tebe. Vím, už to vím. Vím, co je žít léta v kleci. Vím, vím, že čas smutku snad přešel.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina,

0: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. intertasplus.cz.
1: Padá!
2: Tak si něco přej.
1: Ale ne, hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
2: Tak to se mi to přání splnilo.
1: Cože?
2: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
1: No tak, toho musíme rychle objednat.
3: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
4: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhovanivrana.cz.
5: Na mobilním telefonu, na tabletu či počítači?
6: A také v digitální síti DAB.
5: Tady všude si můžete pustit Český Blaník.
6: Rádio, které vám hraje 24 hodin denně jenom česky.
5: Český Blaník. V DABu i na webu radioblaník.cz.

0: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Sleva 25% na náplně nad 1000 korun.
3: A náplně skladem doručíme už do druhého dne.
2: Teď je ten správný čas doplnit zásoby.
3: Tak mrkněte na
4: tisknulevně.cz.
5: Náplně hned.
6: České písničky, které máte rádi.
7: Na českém hladě.

duši bez těla. Léto jsem vás.

0: XXL výprodej v online shop.cz.
1: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Dámy a pánové, nenechte si ujít 20. června Benešovský Street Food Festival v Přírodním divadle na Konopišti. Začínáme v 10 hodin a vstup je zdarma. Bohatý doprovodný program, ve kterém vystoupí Ilona Čáková, Turbo Diesel, Jamaron. Svozy autobusem a ekovláčkem z Benešova do Konopiště a zpět, ten den zdarma. Výborné jídlo a pití, to je Benešovský Street Food Festival na Konopišti 20. června od 10 hodin.
3: Podívej se mi do očí.
4: Rádio Český Blaník.
5: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
6: Řeky lásky proud kolem nás dál, přebroď řeku svou a přijdi blíž.
4: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
5: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
7: I tak to za to stojí.
4: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
4: Rádio Český Blaník.

0: Šestá hodina je tady, posloucháte rádio Český Blaník, s vámi je Martin Císař a České ráno mezi 6 a 9. Co si dáme, tak půjdeme na hory.
1: Tak sorry, že mám rád hory.
0: Mimo Radečku i Krištof a Tomáš Kus.
1: Jestli se blížím k cíli, kolik...
0: A nebo Marcela Holanová, Cesty lásek. Na Českém Blaníku hrajeme české písničky, které máte rádi. Skvělé ráno.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zatažená až oblačná bude dnešní obloha, očekávejte přeháňky a teploty většinou do 20 stupňů Celsia. Toliko počasí, přeji krásné ráno, za chvíli Monika a první ranní zprávy.
3: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan, zános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
4: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz.

0: Hezké ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. Komunikace Evropské unie se zemědělským fondem o Agrofertu je bezproblémová. Týká se to vyplácení dotací firmám z tohoto holdingu. Fond podle ministra zemědělství Martina Šebestiána dosud nebyl Evropskou komisí vyzván, aby situaci ohledně opětovného vyplácení dotací Agrofertu jakkoliv řešil.
1: My jako státní zemědělský intervenční fond nahlašuje všechny platby, které provádí, posílá kvartální hlášení. To kvartální hlášení, kde se objevily první nárokové dotace Agrofertu, teď bude komise vyhodnocovat. Jestli to spojí s nějakým dalším svým rozhodnutím, na to si budeme muset počkat.
0: Ministr situaci kolem Agrofertu řešil včera i s prezidentem Petrem Pavlem. V Praze už běží přípravné práce na druhé části metra D. Oficiální budování začne v druhé polovině června. Metro by mělo začít jezdit zhruba za 6 let, buď v úseku mezi Pankrácí a Novými dvory, anebo až do Písnice. Záležet bude na rychlosti příprav a zadání zakázek. Obce z Pošumaví podali stížnost proti průzkumu pro stavbu jaderného úložiště, a to k nejvyššímu správnímu soudu. Právě Pošumaví je jednou ze 4 lokalit zvažovaných pro stavbu hlubinného úložiště. Koncept dům na obce neuspěly se správní žalobou proti rozhodnutí ministerstva životního prostředí. Čeští fotbalisté mají za sebou poslední trénink před úvodním zápasem na mistrovství světa. Ten se uskutečnil ještě v Dallasu, protože tým se během dneška letecky přesune do mexické Guadalajary. Šampionát se bude hrát v USA, Mexiku a Kanadě, celkem pak 16 městech napříč Severní Amerikou. Tolik zprávy, hezké ráno.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: 6 hodin k tomu 4 minuty posloucháte Rádio Český Blaník a s vámi je Martin Císař. Tohle už je skupina Kabát a písnička Bára, za chvíli Iveta Bartošová nebo Janek Ledecký.

0: tu třetí z něj, tedy středa, já vám přeji krásné dobré ráno. Svátek mají Gitty, všechno jen to nejlepší, jde o domáckou podobu jména Margita. Máme tu smutné výročí vyhlazení obce Lidice z roku 1942 a vidím tu také narozeniny známé české zpěvačky Marcely Holanové. Marcelo, pověste nám, která oslava narozenin byla ta nejkrásnější?
1: Nejhezčí narozeniny asi jsem měla, když mě bylo 17, to mě udělala moje maminka takovou výzdobu. Vím, že tam byly lampiony a byli jsme převlečení a to byly takový hezký narozeniny. Tak ono vůbec, když je někomu 17, tak to samo o sobě je hezký, že?
0: To je pravda, na tom něco bude. Teď už tedy Marcela Holanová, písnička Cesty lásek. Za minutu 7:15.

0: Český Blaník.
1: Ty moje lásko pobledla, ty ses mi příliš nevyvedla, jenže se ti to bojím rovnou říct, někdy i málo bývá víc, jenže se ti to bojím.

ty ses mi příliš nevyvedla, jenže se ti to bojím rovnou říct, někdy i málo bývá víc, jenže

0: Jaroslavy Krenta, písnička Ty moje lásko, přeji krásné ráno za 5,5 minuty, 6:30. Mám tu jednu aktuální informaci pro všechny miláčky čtyřnohých kamarádů. Majitelé a chovatelé budou muset prý každého psa od 1. července povinně zapsat do nové centrální evidence psů. Údaje budou do evidence zadávat veterinární lékaři a chovatelé musí psy zaregistrovat nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Za neregistrování hrozí prý pokuta až 300 tisíc korun. Za registraci se bude platit poplatek, jehož výši si určí každé veterinární pracoviště. Vyplývá z vyjádření Komory veterinárních lékařů a údajů Ministerstva zemědělství. Tak dovolte, abych tak trošku nesouhlasil, ale řekl jednu věc, že mi to přijde zvláštní, protože každý pes dnes má čip. To je první věc, jak je evidovaný. Druhý je to, že každý pes musí mít svého majitele, je hlášen na úřadě a vy za něj platíte poplatek od 100 do 400 korun. Za každého psa. Potom samozřejmě, když máte 5 psů, tak platíte víc, ale tím úřad ví, kdo toho psa vlastní. A třetí věc, že většina psů dnes má prostě svůj rodný list, má svůj průkaz původu. A tak si tak říkám, proč zase další centrální evidence psů? Za mě dovolím si trošku nesouhlasit. Zdá se mi to úplně, ale úplně zbytečné. Nicméně dnes si nepojďme teď v tuhle chvíli kazit náladu. Pojďme si udělat radost. Pokud máte doma Dyka, dneska Dykové slaví, takže Dykům přeji všechno jen to nejlepší. No a od 1. července tedy povinně zapište svého psa do centrální evidence. Tak to je, nedá se nic dělat.
1: Mistrovství světa ve fotbale 2026 je tady. Magazín k mistrovství světa ve fotbale právě v prodeji. Podrobný program šampionátu, unikátní příběhy českých hvězd a exkluzivní rozhovor s trenérem Miroslavem Koupkem. Těšit se můžete na 36 stran plných fotbalu.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
3: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
4: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Rádio Český Blaník.
9: To jsou 24 hodin denně jenom české písničky.
8: Ty nejhezčí, které znáte.
9: A k tomu navíc aktuální novinky, zajímavé tipy
8: i dobré zprávy. Český Blaník.
9: Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.

0: Mašo Patejdl na Českém Blaníku 5,5 minuty po 6:30. Přeji hezké ráno.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: A zdraví meteorologa Šimona Koláře. Šimone, hezké ráno, jak je v České republice aktuálně?
2: Hezké dobré ráno. Aktuálně máme většinou zataženou oblohu, ale na Moravě a ve Slezsku se vyskytuje i trvalejší déšť. Nejvyšší ranní teploty se pohybují mezi 14 až 10 stupni Celsia, ale na západě Čech je o něco chladněji, až 8 stupni Celsia.
0: Šimone, co přes den, jaké čekáte dnes počasí?
2: Zbytek dne přinese převážně zataženou oblohu a postupně se od jeho západu přidá občasný déšť. Zejména na Moravě a ve Slezsku bude déšť trvalejší. V severozápadní polovině Čech se odpoledne přidají místní přehánky. Nejvyšší teploty naměříme nejčastěji mezi 14 až 19 stupni Celsia.
0: Šimon Kolář, Český hydrometeorologický ústav. Šimone, díky, mějte se.
2: Rádo se s tou naslyšenou.
0: A já posílám katapulty. Tohle je písnička Blues a za chvíli Mňáka a Žďor. Písnička pro tebe. Dobré ráno.

0: Dobré ráno, teď jedna sportovní cena. Nejhodnotnější výkon loňského roku předvedl olympijský vítěz Metoděj Dílek a obdržel za ní prestižní cenu, a to Jiřího Guta Jarkovského.
1: Jsem hrozně poctěn, že vlastně získám tuhle cenu, jelikož o tom hlasují vlastně všichni sportovci, takže o to je to pro mě víc cennější, že vlastně vím, že lidi, kteří vlastně taky dřou a pro ten sport, aby to bylo tomu všechno, tak hlasovali.
0: Metodějovi samo sebou gratulujeme a držíme palce do dalších závodů. Já ještě připomínám, že už zítra začíná fotbalové mistrovství světa, o kterém vás samo sebou budem v našem vysílání také průběžně informovat. Co nabídnu dál z těch českých, tak Michala Tučného, Terezu Kerndlovou a skupinu Olympic. A slovenskou písničku nabídnu zase krátce před 7:30. Já vám přeji hezké ráno a buďte s námi dál, poslouchejte rádio Český Blaník.
2: XXL výprodej v online shop CZ.
3: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
5: Největší výběr aut teď máte doslova za rohem. AAA Auto máme nejširší síť poboček. Jen v Praze je jich 5 a na webu si můžete vybrat z 19 000 vozů všech kategorií i hned k odběru. Největší výběr, nejvýhodnější ceny a financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: V Lenner Motors slavíme 10 let a říkáme velké díky. Za to, že s námi jezdíte, jsme k jubileu připravili nejlepší ceny roku. Ať už hledáte novou Hyundai, Peugeot, MG nebo prověřenou ojetinu, u nás získáte víc. Ceny vozů máme na minimu a v servisu se o vaše auto postaráme od lakování až po myčku. Lenner Motors v Říčanech u Prahy. Přijeďte s námi oslavit 10 let na cestách.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
9: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
10: Rádio Český Blaník.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník. Český.
2: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznát.

0: Helena Vondráčková, Dlouhá noc, za chvíli taky Vláďa Myší.
1: Láska je jako bolest z probuzení.
0: Na českém Blaníku je skupina Harley. A nebo Jelena, písnička Magdalena. České písničky, které máte rádi, hraje český Blaník i po ránu. Je přesně 7.
2: Počasí na českém Blaníku.
0: Obloha dnešního dne zatažená až oblačná. Očekávejte přehánky, na západě četnější a teploty maximálně do 20 stupňů.
3: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Renault nebo Dacia? V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
7: Zprávy na českém Blaníku.
8: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Základní školy čekají změny. Druhý cizí jazyk nebude povinný, ale povinně volitelný. Školy ho sice budou muset nabízet, ale žáci si budou moci vybrat, zda si ho zvolí a nebo ne. Školy také nebudou muset učit žáky angličtinu od první třídy. Ministr školství Robert Plaga chce nechat na školách, jak angličtinu na prvním stupni do výuky zařadí. Správa železnic začne s opravou stropu haly pražského hlavního nádraží. Týká se to odbavovací haly, do které střechou zatéká. Práce, které začnou v červenci a potrvají až do roku 2028, přijdou na 290 milionů. Po dobu 4 měsíců omezí provoz na magistrále. Úředníci zasahovali u zápasníka Karlose Vémoli v Měchenicích u Prahy. Veterináři spolu s úředníky ministerstva životního prostředí mu odebrali samice lva Elzu. Vémola totiž neměl patřičné dokumenty dokládající původ lvice, která teď podle paragrafů připadla státu. Jejím domovem se stala liberecká zoo. Plzeň chrání stromy před bobry, zaměřuje se na vzrostlé krajinářsky cenné dřeviny a na jejich kmeny aplikuje speciální repelentní nátěry. Jak fungují, prozradí mluvčí města Eva Barborková.
9: Ty nátěry snižují atraktivitu dřevin pro bobry a představují šetrné řešení. To v podstatě neomezuje jejich pohyb ani nezasahuje do jejich přirozeného chování. Cílem je nalézt rovnováhu mezi ochranou významných dřevin a zachováním přirozených procesů v krajině.
8: Protože bobři svou činností přispívají k zadržování vody v krajině a zlepšování stavu vodních ekosystémů. Tolik zprávy na českém Blaníku a teď se na vás opět těší Martin Císař.
0: Jsem tu a přeji krásné ráno, 7:03.
7: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: Za chvíli tady u nás písnička dne, do té doby Vladimír Myšík, Petr Rezek a Budíky a tohle už je Magdaléna v podání Jelenů. Já vám přeji hezké ráno a krásný celý den.

0: Petr Zeka, písnička Budíky, Rádio Český Blaníka za 2,5 minuty, 7:45.
1: Písnička dne na Českém Blaníku.
0: Je to tady tentokrát Čechumor, Lenka Dusilová a písnička Klevety. Jak to sní je, tak to ví člen skupiny Čechumor Karel Holas. Karle.
2: Píseň Klevety jsme se rozhodli udělat teď k našemu turné nejnovějšímu, který nás čeká v roce 2026 v listopadu, protože máme čtvrtstoletí od vznik Proměn a chtěli jsme, aby jsme nehráli jenom ty proměny, ale doplnili je tak nějakýma novějšíma písničkama, tak vznikly Klevety. A Klevety prostě je stará lidová píseň, kdy prostě se kvůli pomluvám ty lidi bohužel minou. Tak nám to přišlo i textově takový jako hezký a saranžovali jsme, nebo náš klávesista Honza Kovář nám saranžoval orchestra, natočili jsme to s orchestrem Prague Philharmonia a samozřejmě to je duet, kde zpívá Lenka Dusilová a Franta Černý, protože oni dva k sobě patří jako bratra sestra v tomhletom. A prostě, když jsme to teď nahrávali, tak opravdu se potvrdilo, že ta chemie jejich jako je tak dokonalá, že jsme nemohli si vybrat lépe.
1: Písnička dne na Českém Blaníku.

Má luční stodánka, růže i sasanka, jedině ty, lásko, nikdo než ty, lásko, si pro mne vším, lásko, milá já.

0: To byla česká rocková skupina Harley, písnička, která se jmenovala Svařák. Kapela, která pochází z Prahy, ale částečně i z Mostu a vznikla v roce 1995. Loni slavili velkým 30 let tour, 30 let své existence. Teď tady už načali 31. rok a aktuálně se mě můžete těšit třeba 20. června v Havlíčkově Brodě. O 6 dní později to bude Letohrad, tedy 26. června. Co dál tady u nás za chvíli Lenka Filipová a Gie Show, anebo Vráťa Vyskočil, Texmeni a Bitva o New Orleans. A v tuhle chvíli také prozradíme, jaké počasí přinese ten dnešní den. A že bude pršet dál, to je asi pravda.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Komfortní zázemí. Zastřešené hlediště. To je prima hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Užívejte si od června do září pohodu letních večerů. Už se to blíží, tak neváhejte. Vstupenky na divadlokalich.cz.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
1: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
1: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
1: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
1: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
1: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Hej vy? Ano, vy. Na Belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.
7: Pozor, kuchařky a kuchaříci!
8: U Zemana od čtvrtka výtečná akce na vepřovou krkovici.
9: Od čtvrtka do soboty u Zemana. Vepřová krkovička na šťavnaté řízky či stejky 1 kg za 89,90. Ano, jen 89,90.
8: Opakuji, od čtvrtka vepřová krkovice 1 kg za senzačních 89,90. Opravdu, čerstvá krkovička jen za 89,90.
9: Vám nejbližší řeznictví Zeman maso uzeniny najdete na prodejnyzeman.cz.
10: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
11: Na kozla je spolech. Slavnosti kozla v pivovaru Velké Popovice. Už 13. června vás čeká den plný skvělé hudby, poctivého piva Kozel a vůně grilu. Lucie Revival, Tabasker, Acoustic Man, Cooking Show s Davidem Višňovským a Markéta Hrubešová v roli moderátorky. Slavnosti kozla. Více info na kozel.cz. Pro starší 18 let.
12: České písničky, které máte rádi.
13: Na rádiu Český Blaník.

0: Ráďa vyskočil a taky Texmeni a bitva o New Orleans. Tuhle chvíli máme 7:55, já vám přeji krásné středeční ráno.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Jaké počasí teď aktuálně panuje v České republice? To ví meteorolog Šimon Kolář. Zdravím a přeji rovnou hezké ráno.
2: Hezké dobré ráno. Aktuálně máme většinou zataženou oblohu, ale na Moravě a ve Slezsku se vyskytuje i trvalejší déšť. Nejvyšší pranní teploty se pohybují mezi 14 až 10 stupni Celsia, ale na západě Čech je o něco chladněji, až 8 stupni Celsia.
0: Dobře, Šimone, jaké počasí přinese dnešek?
2: Zbytek dne přinese převážně zataženou oblohu a postupně se od jeho západu přidá občasný déšť. Zejména na Moravě a ve Slezsku bude déšť trvalejší. V severozápadní polovině Čech se odpoledne přidají místní přehánky. Nejvyšší teploty naměříme nejčastěji mezi 14 až 19 stupňů Celsia.
0: Děkuji moc za vaše informace, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Rádo se s tebou naslyšenou.
1: České ráno
3: na Českém Blaníku. Českém
0: Karel Gott, Charlotte Ella Gottová a Srdce nehasnou a za chvíli taky jedna slovenská No Name a prvá. Aktuálně No Name musím říct, že vynikající na konopišti. No prostě tahle kapela, ta dovede pěkně rozproudit atmosféru. Pojďme si tedy hrát další české písničky, které máte rádi.
4: Někdy se ví, co Bůh chystá a že se nedají stihnout všechna místa. Ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
5: laskavá náruč
4: i zběsilý let.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Český Blaník.
2: Celý den jenom česky.
1: I slovensky.

0: I slovenská může být ta další písnička na vaše přání. 8:10 tam by měla zaznít. Tak jakou slovenskou anebo taky českou písničku byste chtěli slyšet? Dejte nám vědět a můžete někomu věnovat i vzkaz. WhatsApp Českého Blaníku 720 83 63 07. Vemte si telefon, zmáčkněte WhatsApp a zmáčkněte mikrofon. Tam nám namluvte vzkaz a pošlete to k nám a my vám zahrajeme rádi. Za chvíli Michal Kocáb nebo Lucie Vondráčková a jeden vzkaz v láhvi. Tak já jsem zvědav na ten váš vzkaz.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
4: Attention!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
6: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Zános C a 2 L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
7: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
8: Halo, halo, pojďte s námi do lesa. Den lesů CZ u Věvanech už v sobotu 13. června od 9 do 15 hodin. Čeká vás úplně nová stezka voděrackými bučinami s lesní pedagogikou, rybářské závody, zábava pro děti i dospělé a doprovodný program v areálu. Odměny pro všechny, občerstvení a pohodová trasa i pro kočárky. Start a registrace na lesní správě Věvanech pod hrází 7. Těšíme se na vás. lesy.czu.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Hana Lang a jsem nutriční terapeutka. A musím říci, že když si vybíráte to nejlepší pro svůj každodenní režim, tak nemusíte vůbec dělat kompromisy. Doporučuji doplněk stravy Proemzan od Mitolife. Je to živé probiotikum s 31 bakteriálními kmeny a 30 miliardami mikroorganismů. Prostě německá kvalita, přírodní složení a bez umělých přísad. Vyzkoušejte Proemzan od Mitolife. Objednávejte přímo na mitolife.cz.
10: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
11: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
13: Český Blaník. Český Blaník.

Říkal bych, snad to schází, a snad to schází, nejspíš mi to schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji

proč ta žena v tomhle pokoji mi však pořád tolik známá. Připadá stejně jak ten pokoj, jak ta nálada, jako rána, co se nebojí.

0: Bude 8 hodin, posloucháte rádio Český Blaník, za chvíli tu budou Miraj.
1: Kdybych já ho viděl.
0: Argema, prohrát není žádná hamba.
2: Prohrát není žádná hamba. To nic, to jen kytka zvadla.
0: Ale taky Marek Ztracený.
3: Zastav mě.
0: Skvělé ráno, krásný celý den vám přeje Martin a rádio Český Blaník, to hraje české písničky, které máte rádi. České ráno je před námi.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Respektive jeho poslední hodinka. Počasí toho dnešního dne očekávejte oblohu zataženou až oblačnou. Místy přehánky, na západě četnější, teploty do 20 stupňů. Pojďme se podívat na silnice.
5: Za volantem
4: s Českým Blaníkem.
6: Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 počítejte s pomalým provozem a nárazově s kolonou v úseku od 7. kilometru po sjezd na Pražský okruh. Na dálnici D1 na 38. kilometru ve směru na Prahu stojí na vozovce porouchané vozidlo a blokuje pravý pruh, dejte pozor. A na příjezdu do Českého Těšína za sjezdem z dálnice D48 do Karvinské ulice probíhá vyšetřování nehody osobního auta s nákladním. Počítejte s omezením, zdržíte se nárazově.
7: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
8: Bauhaus, když se to má podařit.
9: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
10: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
5: Zprávy na Českém Blaníku.
11: Krásné ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Česká města čím dál častěji zapojují obyvatele do rozhodování o veřejném prostoru. Také v Hradci Králové letos lidé přihlásili do třetího ročníku participativního rozpočtu Probuď Hradec na 50 projektů. Některé z nich přibližuje mluvčí města Kateřina Malá.
12: Hradečané by tu uvítali například další dětská hřiště, knihoboxy na knížky, komunitní zahrady či antistresový box. O tom, které návrhy budou uskutečněny, rozhodnou sami Hradečané prostřednictvím aplikace Munipolis.
11: Návrhy obyvatel letos sbírají nebo vyhodnocují také Písek, Ústí nad Labem a nebo Prachatice. Střelbu taxikáře v Poleradech na Praze Východ policie kvalifikuje jako pokus o zabití. Vyšetřování obviněného probíhá podle kriminalistů na svobodě. V případě odsouzení může obviněný skončit na 3 až 10 let ve vězení. K incidentu došlo v neděli večer po slovním konfliktu mezi řidičem a dvěma zákazníky. Vybraní žáci znovu okusí stav bez tíže ve speciálně upraveném letadle. Absolvují to v rámci mise Zero G. Loni si takový let vyzkoušelo 26 českých studentů. Zařízení, které umí vhodné podmínky vytvořit, by se v Česku mělo znovu objevit v dubnu 2027. Čeští fotbalisté se dnes přesunou z Dallasu do mexické Guadalajary. Tamní pobřeží ale aktuálně sužuje bouře Boris. Zítřejší český zápas s Jižní Koreou by ale ohrozit neměla. Varování od českého ministerstva zahraničí obdrželi cestovatelé registrovaní v systému Drost. Fanoušci, kteří tam zamířili, by tak měli dbát zvýšené opatrnosti. Tolik zprávy na Českém Blaníku a opět s vámi bude ještě hodinu Martin Císař.
0: Ano, jsem tu, přeji krásné ráno, 8 hodin 3 a půl minuty a tohle už je Petra Janu.
5: Rádio Český Blaník.

zastoupí cestu. Sedněte na zadek a seďte jak z trestu, jen ať si táhne, jak to dělají vandráci. Láska se totiž, i když je previd, nikomu dvakrát nemůže zjevit. Láska se totiž, i když je previd, nevrací. A nesmí vám to nikdy přijít líto, kupte si auto a cucejte chyto. Odreagujte se psychicky, protože jestli byste na ní měli myslet, to radši vstaňte a jděte za ní i hned. Utíkejte, než vám zmizí navždycky.

0: Pavel Dobeš a písnička Něco o lásce. Máme 8:45, hezké ráno.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Honza napsal z Podnědrážky u Třeboně a píše tady: Milé rádio, prosím, zahrajte písničku pro Markétku a pro celou partu, která teď tady v práci sedí. Pracujeme pěkně na počítačích a za malou chvíli vyrážíme na ranní kávu. Bylo by tam něco od Kristýny, něco rychlého a veselého? Jo, tak to není problém, našel jsem a posílám.
2: Písnička na přání.
1: Na Českém Blaníku.
0: Tak zdravíme do Podnědrážky na Třeboňsku. A tohle už je Kristýna s písničkou Taně.

0: Dalibor Janda na Českém Blaníku. Já vám přeji krásné ráno, posloucháte České ráno tady u nás a za malou chvíli Marie Rotrová, Pavel Bobek a s tím bláznem si nic nezačínej, anebo jedna slovenská Miroslav Žbirka a zažni. Jaké počasí bude dnes a jaké teď panuje v České republice? Na to odpoví Šimon Kolář, Český hydrometeorologický ústav. Za chvíli je tu pro vás a za 3 minuty v 8:30.
1: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
2: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
3: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
5: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
6: Zveme vás na národní myslivecké slavnosti. Čeká vás program pro celou rodinu. Naučná stezka pro děti, lovečtí psi, dravci, lukostřelba, vábení jelenů, kapela Brouci Band, The Beatles Revival a také neuvěřitelné chutě a vůně zvěřiny, regionálních bio a klasa potravin, mistra kuchaře Pavla Menzla. V sobotu 13. června v přírodním amfiteátru Konopiště. Více na webu Českomoravské myslivecké jednoty cmmj.cz.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
8: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
9: Na mobilním telefonu, na tabletu či počítači?
10: A také v digitální síti DAB.
9: Tady všude si můžete pustit Český Blaník.
10: Rádio, které vám hraje 24 hodin denně jenom česky.
9: Český Blaník. V DABu i na webu radioblaník.cz.
10: Český Blaník.
9: České písničky, které máte rádi.

0: Miroslav Žbirka, písnička Zažně, vy posloucháte Rádio Český Blaník a to 6 minut po půl deváté.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Aktuální počasí v České republice mapuje meteorolog Šimon Kolář. Šimone, já přeji hezké ráno, jak je v Česku?
2: Hezké dobré ráno, aktuálně máme většinou zataženou oblohu, ale na Moravě a ve Slezsku se vyskytuje i trvalejší déšť. Nejvyšší krajní teploty se pohybují mezi 14 až 10 stupni Celsia, ale na západě Čech je o něco chladněji, až 8 stupni Celsia.
0: To je dnešní ráno, jaký dnešek bude?
2: Zbytek dne přinese převážně zataženou oblohu a postupně se od jeho západu přidá občasný déšť. Zejména na Moravě a ve Slezsku bude déšť trvalejší. V severozápadní polovině Čech se odpoledne přidají místní přehánky. Nejvyšší teploty naměříme nejčastěji mezi 14 až 19 stupni Celsia.
0: Tak Šimone, velké díky, mějte se krásně a naslyšenou.
2: Rádo se s tou, naslyšenou.
0: A teď už posílám skupinu Miraj.
3: Sedí anděl na střeše.

0: Dobré ráno, letní koncerty na dohled.
1: Letní koncerty
2: Rádia Blaník.
0: Město Havířov, to je to město, kam míříme už tento pátek. Těšit se na vás na všechny budeme tedy 12. června. Náš hudební program obohatí Janek Ledecký.
3: Vázem, co staví na poušti most, a dešti tančí pro radost.
0: Skvělá Olga Lounová.
4: Čekej na mě, milý můj, za mou láskou.
0: Nebo Petr Kola. A také blanická kapela, nicméně vstupné se neplatí. Letos pro vás máme i speciální dárek z brusu, novou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která vám vždy může přinést velkou hromadu peněz. Prostě odměna tam je. A pozor, jednomu z vás dokonce ve finále rovných 100 000 na ruku. No tak, taková samolepka, ta se rozhodně vyplatí. Tak si pro ní přijďte, aktuálně do Havířova.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
0: Aktuální pohled na hodiny říká 8:45 a minuta navrch. Já se s vámi rozloučím, těší se kolegyně Veronika Rážová mezi 9 a 13. A co dál? Za chvíli třeba Aleš Brichta anebo Anaka Údolí včel. Tak ještě jednou hezké ráno, ať se dneska všechno povede.
6: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
7: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
8: Pak přijeďte do AutoESA.
7: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
8: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
7: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
8: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: www.prageboats.cz.
9: Už ví.
10: Tak vzhůru na palubu.
11: Jste v částečném invalidním důchodu a hledáte uplatnění? Staňte se skladovým operátorem nebo obchodním asistentem s možností home office v rodinném zázemí chráněné dílny společnosti Velkoobchod ŠAS ve Zruči nad Sázavou. Stejní lidé, stejné starosti, možnost podnikové ubytovny. Volejte 602 217 195.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru, jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
1: Rádio Český Blaník.
2: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
1: Písničky, na kterých jsme vy.

0: My zpívají i naše děti.
1: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.

0: Celé konopiště 30. května Zelenou Vondráčkovou zpívalo tuhle krásnou filmovou písničku Lásko má, já stůňu. Já doufám, že teď jste si ji zpívali všichni vy, naši milí posluchači, kteří nás posloucháte, ať už v práci, v autě, a nebo třeba ještě ležíte v posteli a chcete se trošičku probrat. Já vám přeju krásné ráno a prozradím, co nás tu čeká mezi 9. a 10. Kromě toho, že přijde Pepino Vaněk a přinese nám nějaký pěkný rekord, dáme si další české písničky, jednu třeba od Olympiku.
1: Vlídný průvodčí cestujícím fóry vypráví.
0: Taky tu bude kapela Krištof, tak pojď hledat břeh.

0: Už za chvíli nejnovější zprávy, ale ještě předtím pojďme se podívat na to, jak bude.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dneska snesete možná nějakou tu bundičku, svetřík a taky deštník do ruky. A to proto, že dnes nás čeká maximálně 19 stupňů. Očekávejte, že na horách bude jen kolem 10. Občas se bude projevovat i déšť. A to kvůli tomu, že celý den budeme mít zataženou oblohu. Na Moravě a ve Slezsku čekejte, že déšť bude trvalejšího rázu. Před námi už jsou zprávy a pak pokračujeme v rytmu českých písniček, které máte rádi.
2: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělak. Druhý cizí jazyk v základních školách nebude povinným, ale povinně volitelným. Školy ho budou muset nabízet, žáci si ale budou moci vybrat, zda si ho zvolí nebo ne. Vyplývá to z dopisu ministra školství Roberta Plagy ředitelům škol. Praha vyhlásila soutěž na proměnu okolí stanice metra Budějovická. Místo je významným centrem čtvrté městské části, ale pomalu už dožívá. Navíc se tam těžko orientuje. Zadání pro architekty přiblíží mluvčí města Tadeáš Provazník.
9: Soutěž je koncipovaná jako mezinárodní. Bylo vyzváno 12 zahraničních týmů a 3 české. Architekti budou hledat novou urbanistickou koncepci území i architektonické pojetí budov a veřejných prostranství. Zadání předpokládá zachování budovy obchodního domu DBK,
8: který patří ke slavným dílům architektky Věry Machoninové. Papež Lev 14. dnes večer v Barceloně požehná nejvyšší kostelní věži na světě v chrámě Sagrada Familia. Věž Ježíše Krista byla stavebně dokončena před několika měsíci. Dnes bude slavnostně otevřena ke stému výročí úmrtí architekta Antonio Gaudího, který podobu známého chrámu navrhl. České fotbalistky v závěrečném kole skupiny B1 kvalifikace o postup na mistrovství světa prohrály ve Walesu 1-3. V tabulce obsadili druhé místo. Porážka v přímém souboji o první příčku znamená, že Češky čeká v play-off papírově těžší soupeř. Tak to už je ze zpráv všechno. Přeju krásné dopoledne.
7: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Krásné dopoledne vám přeje i Veronika Rážová. Jsou 4 minuty po 9. hodině, posloucháte Český Blaník. A pokud budete poslouchat dál, tak už za chvíli se dočkáte Karla Gotta, Brontosaurů, ale teď už kapela Brutus. První polibek na Českém Blaníku.

0: Karel Gott, kávu si osladím na českém Blaníku a my si to taky osladíme.
1: Co Čech, to rekordman.
0: Spolu s Pepínem Vaňkem se totiž vydáváme do Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit, tak jako každý všední den. No a tentokrát to bude velice speciální rekord, který nám Pepíno přinese. Brněnský.
2: Do české knihy rekordů jsme zapsali i nejpočetnější přípitek zeleným pivem. Byl to přípitek řetězový, odehrál se v Brně a zúčastnilo se ho 367 příznivců pivka. Jedinou odtajněnou přísadou v tom pivu byla kopřiva a my gratulujeme do Brna.
0: A my děkujeme do Pelhřimova, Pepíno, skvělý rekord. Tak se těšíme na další. Do té doby si dáme ale ještě spoustu českých písniček, které máte rádi.
1: Co Čech, to rekordman. Na českém Blaníku.
0: Za chvíli tu bude Michal Tučný, taky Ivone Přenosilová, ale ještě předtím Vlak, co nikde nestaví, tedy kapela Olympic. Já vám přeju krásné dopoledne, je 9 hodin 15 minut a vy posloucháte Český Blaník.

sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: se houpá.
1: Povězte ho vejš, tak to je Michal Tučný na Českém Blaníku. Za 6 minut bude 9:30. My pokračujeme dál, my si za chviličku řekneme, co významného se událo v minulosti právě v tento den, tedy 10. června, a do té doby to budou třeba Kabáti, Jitka Molavcová, Krištof a další. Tak si dál užívejte Český Blaník.
2: Padá!
3: Tak si něco přej!
2: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo!
3: Tak to se mi to přání splnilo.
2: Cože?
3: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz, a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
2: No tak toho musíme rychle objednat.
4: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz. Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
5: Jsou dny dobré, lepší, a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90, a řetkvičky, svazek za 7,90, až do 16. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
9: V tom musí být celá liška.
10: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mámě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
9: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
10: Děkuju!
11: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
12: Jsme energie tohoto města.
13: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
14: Dotace opravdům po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroku. Úrok nula.
15: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
14: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
15: Renovace bez úroku? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
14: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
15: Maxi, maxi, maxi dotace.
16: Potisk, potisk, dárky, byla byl, CZ.
17: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.

0: Exkluzivní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Na rádiu Český Blaník.

Dobře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.

0: Tak možná už slyšíte, jaká písnička se tu rozehrává. Je to Paráda od Karla Zicha. Ano, právě na Karla Zicha dnes významně vzpomínáme. A to proto, že by oslavil své 77. narozeniny. Narodil se 10. června roku 1949 v Praze. Pocházel z hudební rodiny. 3 roky studoval kompozici na Státní konzervatoři v Praze a dokonce pak přešel i na Karlovu univerzitu, kde vystudoval obory estetika, sociologie a získal dokonce i malý doktorát z filozofie. Od mládí byl velice aktivní nejenom v hudbě, ale taky provozoval gymnastiku, kanoistiku, házenou, cyklistiku, hokej a dokonce i tenis. V roce 1964 se zúčastnil konkurzu ve skupině Framus, která se později přejmenovala na Framus Five. Nakonec ale skončil jakožto soulový zpěvák a my ho známe všichni díky jeho spoustě krásných písniček, ale i třeba duetu s Lenkou Filipovou. No a právě Karel Zich si rozhodně dnes zaslouží tuhletu vzpomínku. V roce 2004 odešel do hudebního nebe, ale s námi tady u nás na Českém Blaníku je stále.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
2: Třikrát zelená, smažák!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
4: XXL výprodej v online shop CZ.
5: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
7: V tom musí být celá liška.
8: A takže je, nabíjíme koloběžku.
9: Mám mě auto.
10: I tramvaje, co mě vozí do školy.
11: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
12: Děkuju.
13: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
14: Jsme energie tohoto města.
15: Nemůžete přece zastavit dopravu.
16: Že nemůžu? Tak se dívejte.
15: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
17: Atención, señoras y señores!
18: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
19: Un, dos, tres!
18: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
19: La Tropical!
18: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
19: Awarashar!
20: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
21: www.projektantbudoucnosti.cz.
22: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
23: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
24: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
23: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
25: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
26: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 24,90 a kuřecí prsa s kostí kilogram za 99,90. Byla. To dobré začíná u nás.
27: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
28: A tava!
0: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
27: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
0: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
1: Český Blaník.
2: To je Blaníček.

0: Tak to je David Koller, čas nejde vzít zpátky, je to tak. Je tu totiž 10. hodina, ta už nám odbyla a po ní si dáme další české písničky, třeba jednu od Marka Ztraceného.
1: Mám tě rád, i když děláme chyby, život s tobou se mi vážně líbí.
0: Taky Věra Špinerová a Kouzlo bílejch čert bude.
1: Já ti řeknu jen jízdy zákonů, sešli cestě slav.
0: A těšit se můžete i na Jirku Korna, Chci tě mít. A to není zdaleka všechno. Už za chvilku zprávy, ještě předtím počasí.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Proti včerejšku a hlavně předčerejšku je tu značné ochlazení. Očekávejte, že dnes nám teploměr ukáže maximálně 19 stupňů. Na horách jen kolem 10. Bude převažovat zatažená obloha s občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku i s trvalejším deštěm. Tak deštník raději sebou, nebo aspoň pláštěnku.
3: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
5: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Maximální ceny pohonných hmot mírně klesly. Litr benzínu zlevnil oproti včerejšku o 10 haléřů na 41 korun a 40 haléřů. Naftu dnes mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 39 korun a 91 haléřů, což je o 14 haléřů méně než včera. Evropa musí odstranit všechny mezery a zpřísnit prosazování protiruských sankcí, uvedla to šéfka unijní diplomacie Kalasová. Řekla to v souvislosti s vyšetřováním továrny, kterou v Irsku vlastní Moskva a která do Ruska dodává oxid hlinitý používaný k výrobě hliníku. Táborská zoo oslaví 13. června narozeniny. V sobotu totiž uplyne přesně 11 let od její záchrany a znovu otevření pro veřejnost. Potvrzuje to i ředitel Evžen Korec.
9: Nám se podařilo postavit 13. záchranné centrum po chladnomilné šelmy. My jsme jediná zoologická zahrada v České republice mohli poskytnout zázemí týraným šelmám. A v současné době jsme získali i dotaci na výstavbu záchranného centra pro teplomilné šelmy. Podařilo se nám získat velké množství velmi zajímavých druhů, které návštěvníci budou moci vidět.
8: Sobotní narozeninová oslava nabídne skákací hrad, malování na obličej, zvířecí dílnu nebo taky komentovaná krmení. Čeští fotbalisté si naposledy před úvodním zápasem na mistrovství světa proti Koreji zatrénovali na základně u Dallasu. Teď už se přesunou do dějiště utkání mexické Guadalajary. Duel Česko-Korea se bude hrát v pátek nad ránem našeho času. Tak to už je ze zpráv všechno. Přeju krásné dopoledne.
2: Rádio Český Blaník.
10: České písničky, které máte rádi.
0: 6:50 je s vámi Veronika Rážová a hodinu otevíráme spolu s poutníky a jejich panenkou. Já vám přeju krásný poslech a pěkné dopoledne s Českým Blaníkem.

nikdy se spolu nebavíme a slábne nám signál. Nikdy se spolu nebavíme a hledáme signál, hledáme signál. Mám tě rád, a i když děláme chyb,

0: Spolu s Jiřím Grossmanem jsme si předli jako kotě. Posloucháte Český Blaník ve 10:45. S vámi je Veronika Rážová a my teď odbočíme na chviličku od českých písniček za jedním takovým velmi prospěšným projektem. Je to taková akce, která probíhá, jmenuje se Týden pro paliativu a stojí za ní projekt Domestiči. Podrobnosti už nám poví jeho mluvčí Gabriela Bártová.
1: Jestli jste se pohybovali v posledních dnech někde po trase Praha, Písek, Třeboň, Třebíč, tak jste možná mohli zahlédnout růžové dvojkolo, na kterém jel Martin Souček, ultracyklista, a za sebou vezl vždycky jednoho hrdinu, odvážlivce, což byl člověk, který díky hospici mohl zůstat až do poslední chvíle doma s někým milovaným, kdo mu umíral. A tihle hrdinové, tihle odvážní, kteří měli tu odvahu se postarat o toho svého blízkého, tak teď se rozhodli na tom kole jet, to naší benefiční akci podpořit a mluvit o tom, proč právě hospic pro ně byl tak důležitý. A protože na dostupnosti té hospicové péče moc záleží a je jí pořád málo, tak jsme se rozhodli, že vybereme 2 miliony korun, abychom hospice podpořili. A vy to můžete udělat velmi jednoduše. Můžete na 8dní.cz přijít a darovat nebo sportovat, dá se sportovat jakkoliv, nemusí to být na kole, můžete běhat, cvičit, plavat a každá hodina toho pohybu za startovné se propíše do takové naší sportovní platformy tam a je darem pro ty hospice, tak aby jsme dosáhli cílové částky 2 miliony korun. Tak moc všechny zveme a budeme rádi, když se zapojíte.
0: Tak to je krásná akce. My moc děkujeme za informace. Vlastně člověk udělá něco pro druhé, ale i pro sebe. Tak pokud jste to neznali, pokud jste ještě neviděli ten web, tak je to www.8dní.cz. Právě tam se všechno dozvíte a právě tam můžete přispět. Před námi už jsou další české písničky, které máte rádi, takže pojďme se podívat na to, co nás tady čeká v následujících minutách. Tak třeba Pohádky bude konec spolu s Lucí Bílou a Kamilem Střihavkou. Taky to bude trocha slovenštiny od Elánu a ještě předtím Věra Špinarová a Kouzlo bílejch čar.

0: Krásná pohádková písnička v podání Lucie Bílé a Kamila Střihavky. A pohádky je konec. Českých písniček ale konec rozhodně není. Já už tu pro vás chystám další. Budeme tu mít v následujících minutách Jana Cezara, Divokýho Billa, Václava Neckáře a nebo Jirku Korna. A už za chvilku vám prozradím, jak si taky můžete nechat zahrát tu svou oblíbenou, tedy jak na písničku na přání.
1: Držitelka titulů, první vícemis a mis sympatie České republiky 2025, Izabela Rossini, zvítězila na světové soutěži krásy Miss Aura International 2026 v Turecku. Izabelo, když se ohlédneš za celou svou cestou na světové soutěži, jaké okamžiky byly pro tebe nejzásadnější a co všechno ti tento titul přináší?
2: Zdravím. Nejzásadnější byl pro mě asi finálový večer, který byl takovým vyvrcholením všech předchozích příprav a celých 14 dnů v Antálii. Celou cestu jsem si velmi užila. Samozřejmě tam byly i nějaké náročnější chvilky a člověk občas začne pochybovat. Přece jenom se nacházíte mezi 50 krásnými a inteligentními slečnami ze všech koutů světa. Takže konkurence je opravdu velká. Na druhou stranu na soutěžích je velmi důležitá sebedůvěra a tak se člověk prostě nesmí nechat rozhodit. Ode dne vítězství se můj život otočil o 180 stupňů. Nové nabídky, kontakty a zkušenosti, to vše jsou věci, které si ze soutěže odnáším. Korunku jsem přece ale jen získala teprve před 14 dny, takže pořád zjišťuji, jaké příležitosti mi přinese. Každopádně se to moc užívám a i když je to občas náročné skloubit se školou a s představeními v divadle, ve kterých hrají, jsem velmi vděčná, že jsem po 7 letech mohla přivést domů korunku z Miss Aura International právě já.
3: XXL výprodej v online shop CZ.
4: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
5: První probuzení na moři?
6: První selfie s delfínem.
7: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
8: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
9: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
10: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
11: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: www.pragueboats.cz.
10: Už vím.
11: Tak vzhůru na palubu.
12: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
13: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
14: Hyundai Domanský. Jeremiášova ve Stodůlkách, Zdiby a na Černém mostě přímo u metra. Přijďte na testovací jízdu.
15: Rádio Český Blaník.

0: Holky blázniví, tak to je Honza Cezar na Českém Blaníku jen krátce před 10:45. A to je správná chvíle na to, abyste si něco přáli. Myslím tím tedy písničku. Můžete si o ní napsat na 720-83-6307. Pište právě teď, no a ten z vás, kdo bude mít štěstí, tak ten svou oblíbenou písničku už za půl hodiny uslyší v éteru Českého Blaníku. Na 720-83-6307 můžete psát nejenom klasické SMSky, ale pokud máte třeba i WhatsAppovou aplikaci, můžete nám nahrát hlasovku. A platí to stejné, napište, jakou písničku budeme hrát, pro koho bude. Pokud máte něco na srdci, klidně to k tomu přidejte. No a já to všechno pustím vysíláním Českého Blaníku ven a ten, komu bude písnička určena, bude mít jistě velkou radost. Tak to byl malý návod na to, jak udělat radost sobě nebo někomu druhému. A teď už další české písničky, které máte rádi, které vám taky doufám udělají radost. Mandraže, Maruška Rotrová a nebo Lucka Vondráčková a Radim Flender.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhovanivrana.cz.
2: Říkají jim medové matrace z propolisu a já už vím proč.
3: Protože po takové noci se ti nechce ani na snídani.
4: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Vyzkoušejte medové matrace od Materaso. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
5: Největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Komfortní zázemí, zastřešené hlediště. To je prima hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Užívejte si od června do září pohodu letních večerů. Už se to blíží, tak neváhejte. Vstupenky na divadlo Kalich.cz.
6: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
7: Hledáte spolehlivé auto bez zbytečných komplikací? Už nehledejte a přijeďte rovnou k nám do Lenner Motors v Praze na Braníku. Čeká na vás až 400 prověřených vozů značek jako BMW, Volkswagen, Škoda, Hyundai a mnoho dalších. Férový přístup a žádný nátlak, to je u Lennera samozřejmost a díky prodloužené testovací jízdě si můžete být opravdu jistí, že jste si vybrali správně. Lenner Motors Braník. Vaše jistota při výběru vozu se zárukou.
8: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
9: Hledáte stabilní práci v Benešově u Prahy? Český výrobce střešních světlíků a vyvýšených záhonů Artus přijme pracovníky do výroby a expedice. Nabízíme smlouvu na dobu neurčitou, férový plat a práci v čistém, moderním provozu. Více informací získáte na webu světlíkyartus.cz.
10: Zveme vás na národní myslivecké slavnosti. Čeká vás program pro celou rodinu. Naučná stezka pro děti, lovečtí psi, dravci, lukostřelba, vábení jelenů, kapela Brouci Band, The Beatles Revival a také neuvěřitelné chutě a vůně zvěřiny, regionálních bio a klasa potravin, mistra kuchaře Pavla Menzla. V sobotu 13. června v přírodním amfiteátru Konopiště. Více na webu Českomoravské myslivecké jednoty cmmj.cz.
11: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
12: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozují dél.
13: Ah, konečně dovolená. Ale ty dlouhý lety, moje nohy to vždycky odnesou.
14: Proto používám kompresní punčochy Avicenum. A pomáhají mi i v práci. Celý den stojím a večer mě nohy nebolí. Koupíš je ve Zdrávkách.
13: Avicenum? Tak ty zkusím taky.
15: Výrobky jsou zdravotnické prostředky. Čtěte pozorně návod k použití.
16: Každý den lodí. Z Ústí do Litoměřic proplujete unikátními zdymadly a ochutnáte regionální vína Českého středohoří.
17: Proplujete Skalním kaňonem Labských pískovců z Děčína do Hřenska, Drážďan i Míšně. Vychutnejte si romantiku západu slunce s taneční hudbou na palubě lodí Labské plavební společnosti. Pouze s námi každý den lodí. Více na www.labskaplavebni.cz.
18: Český Blaník.
19: To je Blaníček.

Mandraže a Kristýna na Českém Blaníku. Je tu 11. hodina a já už pro vás chystám další písničky a jednu taky na vaše přání. O tu si píšete na 720 836 307. A z těch, co jsem pro vás připravila já, to budeme mít třeba Přátelství Petra Reska. Přátelství.

0: někdy víc.
1: Taky srdcovou dámu od slzy. A dorazí i Miraj.
0: Když nemůžeš, tak ti dej víc, zakřič prostě z plný plic, že slovo nejde, neexistuje, slovo nejde.
1: Tak to byla jen malá ochutnávka písniček, těch českých písniček, které máte rádi a které tu budou znít mezi 11. a 12.
2: Počasí na Českém Blaníku.
1: Pro někoho příjemné, pro někoho méně příjemné ochlazení je tu. Dnes naměříme do 19 stupňů, na horách jen do 10. Bude převažovat zatažená obloha s občasným deštěm. Na Moravě a ve Slezsku bude déšť trvalejšího rázu. V noci se nám pak ochladí na 11 až 7 stupňů Celsia. Na horách pak bude pouze kolem 6 stupňů. Pokud jste zvědaví na to, jaké počasí nás čeká zítra, tak se pojďme podívat i na zítřejší den. Očekávejte, že bude jen o něco tepleji než dnes. 14 až 18. Obloha bude většinou zatažená po ránu, přes den potom deštivo a tu a tam ještě stále oblačno. Na horách i zítra 10 stupňů v maximech. Za chvilku už tu budou zprávy a po nich další české písničky, které máte rádi.
2: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Roztokách u Prahy v Lidické ulici. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90, sleva 50%. Bila. To dobré začíná u nás.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
5: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
6: Pěkné dopoledne přeje Kuba Bělák. Ceny ropy padají a motoristům svítá naděje na levnější léto. Dostali se nejníž od začátku konfliktu s Íránem, což by se mohlo promítnout i do cen pohonných hmot nebo letecké dopravy. Kolik teď ropa stojí a co je příčinou poklesu, řekne ekonom Lukáš Kovanda.
7: Cena ropy Brent dnes klesá k úrovni kolem 92 dolarů za barel. Důvodem je to, že je nyní takřka nejblíže za celou tu dobu války k tomu, aby se otevřel Hormuzský průliv, jehož uzavření vyhnalo cenu ropy do závratných výšin.
6: Při nejlepším scénáři by vláda už nemusela ceny pohonných hmot na červenec stropovat. Vedoucí úřadu vlády Tim de Bárta navrhla kvůli přesunu agend termíny setkání zaměstnanců z úřadu s ministry práce, kultury, spravedlnosti a zdravotnictví. Chce vést dialog. Napsala to v reakci na dopis, kterým odboráři na úřadu vlády vyhlásili stávkovou pohotovost. Evropská unie uvolnila dalších 2,8 miliardy eur na podporu finančních potřeb Ukrajiny. Ta se už více než 4 roky brání ruské agresi. Komisařka pro rozšíření Marta Kosová pak ocenila reformy, které Kyjev provádí, a uvedla, že pokrok by měl brzy nastat i v přístupových jednáních. A jdeme na atletiku. Lourdes Glory Manuel po famózním vystoupení v Římě, kde se jako třetí česká čtvrtkařka dostala pod hranici 50 sekund, čeká další start v diamantové lize. Na dnešním meetingu v Oslu se pak představí i bronzová olympijská medailistka v hodu oštěpem Nikola Ogrodníková. Tak to už je ze zpráv všechno. Přeju krásné dopoledne.
8: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
1: Na Českém Blaníku už za chviličku někomu z vás udělám radost písničkou na přání. Do té doby ale Petr Rezek, Petr Spálený a nebo Činasky ve spolupráci se Zuzkou Norisovou. Dobrák od kosti na Českém Blaníku. Tak pěkné dopoledne.
9: Má milá, jak ti je, tak jak ti je. Jsem ten, kdo jednou tvý tělo zakryje.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem.

0: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
1: Přátelství, o kterém zpíval Petr Rezek, určitě panuje i mezi Hankou a Helčou. Hanka totiž píše: ahoj do rádia, chtěla bych nechat zahrát pro svou nejlepší kamarádku Helču k jejím dnešním narozeninám její oblíbenou písničku Duše do vesmíru od Michala Hrůzy a Kláry Litiskové. Prosím, zahrajte mi ji a popřejte mé nejlepší kamarádce hlavně pevné zdravíčko a stejně pevné nervičky. No tak my přejeme samozřejmě také kromě toho všechno nejlepší a ať vám Český Blaník dělá radost.
0: Písnička na...

0: Hanka Zagorová nešlap nelámej na českém Blaníku. I Hanka Zagorová je jednou z těch, které si rádi připomínáme na našich sociálních sítích. Takže pokud jste náhodou ještě na naše sociální sítě nekoukli, nebo pokud na ně koukáte nepravidelně, pak bych vám vřele doporučila, abyste to dělali pravidelně, protože nejenom, že se lecos dozvíte, nad něčím se třeba pobavíte, nad něčím jiným zase poučíte, ale zkrátka a dobře stojí za to nás sledovat, ať už na Instagramu nebo na Facebooku. Najdete nás jako Český Blaník. Za chviličku Mira Petra Černocká a nebo Katapulti.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Jilly Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Jilly Lenau. Paruky pro všechny. www.jillylenau.cz. Psáno Jilly Lenau.
1: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Dámy a pánové, nenechte si ujít 20. června Benešovský Street Food Festival v Přírodním divadle na Konopišti. Začínáme v 10 hodin a vstup je zdarma. Bohatý doprovodný program, ve kterém vystoupí Ilona Čáková, Turbo Diesel, Jamaron. S vozy autobusem a ekovláčkem z Benešova do Konopiště a zpět, ten den zdarma. Výborné jídlo a pití, to je Benešovský Street Food Festival na Konopišti 20. června od 10 hodin.
5: Podívej se mi do očí.
6: Rádio Český Blaník.
7: To je i Věra Špinarová.
8: Víš, že zůstanou.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: České písničky, které máte rádi.
1: Na Rádiu Český Blaník.

0: Mám na těba chuť, tak to byla kapela Tým na Českém Vlaníku. Za chviličku bude 11:45. Já připomínám, že dnes máme středu 10. června. A představte si, že 10. červen je dnem, kdy v roce 1348 byl položen úplně základní kámen hradu Karlštejn, tedy jednoho z našich nejvýznamnějších a také nejznámějších hradů. Sloužil jako bezpečné místo pro uložení královských pokladů, taky říšských korunovačních klenotů a svatých relikví. Stavba gotického sídla trvala pouhých 9 let a dodnes se dá říct, že opravdu patří k těm nejnavštěvovanějším památkám v České republice. Jinak pojďme také připomenout, že roku 2005, vlastně to trošku souvisí, se stal král Karel IV. Největším Čechem. Je to tak. Byla to totiž taková anketa, v níž lidé hledali největší osobnosti naší historie. Na druhém místě se pak ne náhodou umístil Tomáš Garrigue Masaryk a třetí skončil bývalý prezident Václav Havel. Taková krásná, skoro svatá trojice. Před námi jsou další české písničky, které máte rádi. Jiří Schillinger, Lenka Filipová a její dcera Leny, anebo taky Michal David. Zůstaň a neodcházej na Českém Vlaníku.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Chce se mi těsnit. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním. Já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
3: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
4: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
3: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
4: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
12: Na kozla je spolech. Slavnosti kozla v pivovaru Velké Popovice. Už 13. června vás čeká den plný skvělé hudby, poctivého piva Kozel a vůně grilu. Lucie Revival, Tabasker, Acoustic Man, Cooking Show s Davidem Višňovským a Markéta Hrubešová v roli moderátorky. Slavnosti kozla. Více info na kozel.cz. Pro starší 18 let.
13: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
14: Zámek Dobříš otevírá své brány. Přijďte v sobotu 13. června zažít den plný krásy, historie a zábavy pro celou rodinu. Čekají vás speciální komentované prohlídky francouzského parku a oranžérie, vystoupení folklorního souboru Kamíček a další zábavný program pro děti a dospělé. To vše od 9 do 17 hodin na zámku Dobříš. Více informací na www.kdefondyeupomáhají.cz. Tento spot byl spolufinancován Evropskou unií.
15: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
16: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
15: Těšíme se na vás.
17: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
18: Český Blaník.

bude, nebudem se bát. Nikdo tu není, to se ti jen zdá. Jestli to půjde, nebudem si lhát. Záplavy minou, zbyde jenom hlad. Jestli to půjde,

láska tu není, to se ti jen zdá. Jestli to půjde, nebudem se hrát. Ohně už nejsou, jsme jenom my dva.

Jan Sahra Hedl, Bára Basiková, Tisíc men na Českém Blaníku. Je tu pravé poledne, takže možná už před vámi voní oběd, nebo vám na plotně voní oběd, nebo zkrátka dobře na oběd jdete. Pak vám v tom případě popřeju dobrou chuť. No a pojďme se podívat, jaký výběr jsem si tady pro vás přichystala. Co dobrého si dáme z českých písniček. Třeba MiG-21 Malotraktorem.

0: cestu polem.
1: Bude tu i Eva Farna. Všechno nebo nic. Loďka papírová. A že už se to Evě blíží. 3 koncerty v Edenu. No a dáme si i Standu Hloška s Petrem Kotwaldem. A to rozhodně není všechno. Už za chvíli zprávy a taky počasí.
2: Počasí na Českém Blaníku.
1: Ochlazení přišlo, ale pořád se dá říct, že je příjemně. Venku naměříme až 17 stupňů, ale budete potřebovat deštník, a to především na Moravě a ve Slezsku. Očekávejte, že v noci se nám ochladí na 11 až 7 a zítra stoupne rtuť teploměru ke 14 až 18 stupňům. Na jihu Moravy bude tepleji až 20 stupňů Celsia. Na horách naopak chladněji, do 10 stupňů. A i zítra užijete deštník nebo pláštěnku.
3: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Naše bramburky Salty různé druhy za 17,90 a Staročech originál půl litru za 6,90. Penny.
4: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
5: Pozor, kuchařky a kuchaříci! U Zemana od čtvrtka výtečná akce na vepřovou krkovici.
6: Od čtvrtka do soboty u Zemana. Vepřová krkovička na šťavnaté řízky či stejky 1 kg za 89,90. Ano, jen 89,90.
5: Opakuji, od čtvrtka vepřová krkovice 1 kg za senzačních 89,90. Opravdu, čerstvá krkovička jen za 89,90.
6: Vám nejbližší řeznictví Zeman maso uzeniny najdete na prodejny Zeman. CZ.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Tempo zdražování zpomaluje. Spotřebitelské ceny v květnu meziročně stouply o 2,1%. Růst tak byl o 0,4% bodu nižší než v dubnu. Vliv na zpomalení měly hlavně ceny potravin a alkoholických i nealkoholických nápojů. Vyplývá to z údajů statistického úřadu. Tričko předpovídající stresovou reakci nebo experiment zkoumající imunitu připravují vědci z brněnských vysokých škol a firem pro českou misi na ISS. Armádního pilota a záložního astronauta Aleše Svobodu od cesty do vesmíru dělí schválení 5 mezinárodních partnerů ISS. Let se má uskutečnit ve druhé polovině příštího roku. Plzeň chrání stromy před bobry, zaměřuje se na vzrostlé a krajinářsky cenné dřeviny. Na jejich kmeny aplikuje speciální repelentní nátěry. Jak fungují a co je cílem této kůry, řekne mluvčí města Eva Barborková.
9: Ty nátěry snižují atraktivitu dřevin pro bobry a představují šetrné řešení. To v podstatě neomezuje jejich pohyb ani nezasahuje do jejich přirozeného chování. Cílem je nalézt rovnováhu mezi ochranou významných dřevin a zachováním přirozených procesů v krajině.
8: Protože bobři svou činností přispívají k zadržování vody v krajině a zlepšování stavu vodních ekosystémů. Trenér Roman Skuhravý nebude pokračovat na lavičce fotbalistů Slovácka, přestože byl domluvený na prodloužení smlouvy. Klub z Uherského Hradiště uvedl, že kouč se nakonec rozhodl využít jinou profesní příležitost. Podle médií míří do Ostravy. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné odpoledne.
7: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
1: Krásné odpoledne vám přeje i Veronika Rážová. Je 5 minut pro pravém poledni a před námi Marek Ztracený, MiG-21 a nebo Jakub Smolík. Až se ti jednou bude stát. Tak hezký poslech.

0: Máte stejně jako Marek ztracený modlitbu za pátek si dáváte a nebo jste spokojeni i se středou. Tak já doufám, že tak jako tak jste spokojeni s českým Blaníkem, protože kromě českých písniček tu pro vás máme třeba i zajímavé tipy. Teď momentálně zamíříme do Jablonce nad Nisou. Okolní tamní přehrady v sobotu totiž ovládne první ročník festivalu Rodináda. Co se tam bude dít, tak to už nám prozradí mluvčí jabloneckého magistrátu Jana Fričová.
1: Návštěvníci se mohou těšit na sportovní a kreativní stanoviště, soutěže, kulturní vystoupení, trhy, food festival i odpočinkové zóny. Od 8 ráno do 9 večer bude zcela uzavřená také část Palackého ulice od křižovatky s Rígrovou po kruhový objezd u kapličky ve Mšeně. Uzavírka platí pro osobní a nákladní auta, ale i pro autobusy. Objízdná trasa povede ulicemi Rígrova, Harachovská a Želivského.
0: Tak jste to sami slyšeli. Doufám, že se tam zastavíte a pokud ano, že s dopravou nebudete mít žádný problém. Ještě bych prozradila, že ambicí organizátorů je ukázat Jablonec v úplně jiné atmosféře. Palackého ulici totiž lidi běžně vnímají jako rušnou dopravní tepnu. No a v sobotu se právě proto promění v místo plné života, radosti, pohybu, hudby, chutí a taky společných zážitků. Bude to stát za to. Věřte tomu a pokud se o tom přesvědčíte na vlastní kůži, určitě mi dáte za pravdu. Před námi jsou další české písničky a dokonce i jedna slovenská od Elánu. Ještě předtím Eva Farná a Marcela Holanová.

0: kočka, já bych se vsadila, že tahle písnička zazněla i včera v O2 aréně, kde Eláni měli svůj údajně poslední koncert před pauzou. Někteří se dokonce domnívají, že by mělo jít o úplně poslední koncert, ale věřme tomu, že vzhledem k tomu, že Jožoráš a jeho kapela už několikrát strašili tím, že už to bude poslední koncert, že ani tentokrát to koncert nebyl poslední. Prý tam panovala neskutečná atmosféra, já jsem viděla i nějaká videa z O2 arény, jak by ne, protože tam bylo zhruba 15 000 lidí a prý všichni byli totálně nadšení. Nejenom tedy kapela, Eláni a přátelé, ale taky ti, kteří se na ně přišli podívat. Takže by byla opravdu veliká škoda, kdyby to bylo naposledy. Tak doufejme, nic jiného nám ani nezbývá. Za chviličku další české písničky, třeba opět Aradeček a Eli, anebo Honza Nedvěd.
1: Padá!
2: Tak si něco přej.
1: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
2: Tak to se mi to přání splnilo.
1: Cože?
2: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
1: No tak, toho musíme rychle objednat.
3: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
4: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
9: Firma na zážitky.
6: CZ.
10: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
11: Pozor, kuchařky a kuchaříci!
12: U Zemana od čtvrtka výtečná akce na vepřovou krkovici.
13: Od čtvrtka do soboty u Zemana. Vepřová krkovička na šťavnaté řízky či stejky 1 kg za 89,90. Ano, jen 89,90.
12: Opakuji, od čtvrtka vepřová krkovice 1 kg za senzačních 89,90. Opravdu, čerstvá krkovička jen za 89,90.
13: Vám nejbližší řeznictví Zeman maso uzeniny najdete na prodejnyzeman.cz.
14: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
15: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
16: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
17: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
18: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
19: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
2: Český Blaník. Český Blaník.

0: Tvá malá Jane, tak to byla Helena Vondráčková na Českém Blaníku a přede mnou, tak to už je Michal Krusberský, taky na Českém Blaníku. Ahoj.
1: Ahoj, krásné odpoledne.
0: Tak my jsme teďka tady začali rozvíjet takovou teorii, co si vlastně v tomhle počasí obléknout, že jo?
1: No je to takové prapodivné, já jsem dneska potkal jak lidi v kraťasích.
0: Kraťasech?
1: Kraťasech. A krátkých tričkách. A zároveň jsem potkal i lidi, co chodili v zimních bundách a v čepicích normálně, tak teď si jako vyber.
0: No je to pravda, protože to jsou takový ty raní ptáčata, kteří vyjedou a mají třeba tu péřovku na sobě ještě lehkou.
1: No právě.
0: No ale pak jsou takový ti pozdní, jako jsi třeba ty ptáčátka, kteří přijdou a už jsou víceméně na lehko. Ale pak zase, když se večer vracejí domů,
1: no,
0: tak jim je zima. Takže já doporučuju ten způsob a la cibule, znáš to, ne?
1: Jako navlíkat a svlíkat.
0: Navlíkat a svlíkat, prostě vrstvičky. Jo? Mm-hmm. Takže čím víc vrstev máš, tím víc vrstev pak můžeš sundat a skončíš podle počasí, buď to v té nejtenčí, anebo naopak v té nejsilnější. Takže takové malé doporučení od naší rosničky Michala Krusberského.
1: Ano.
0: Ale Michal je hlavně specialistou na české písničky a že jich vám tady během odpoledne pustí spoustu.
1: No jejda.
0: No a já ještě než zvednu kotvy, tak vám pošlu Tomáše Kluse, Ivetu Bartošovou a nebo kapelu Kex. Víš, na Českém Blaníku.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Nemůžete přece zastavit dopravu.
7: Že nemůžu? Tak se dívejte.
6: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
8: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
9: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
10: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan, zános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
11: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: www.pragueboats.cz.
12: Už ví.
13: Tak vzhůru na palubu.
14: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
15: Rádio Český Blaník.

0: Tak tohle byl Tomáš Kos a písnička Chybíš mi. Vám rozhodně nebudou dlouho chybět české písničky. Ty budeme servírovat už za okamžik a těšit se můžete na Dalibora Jandu. Můj svět nabídne taky kapela Činasky. A ještě přijde Šaman od Kabátů. A bude jich 100% víc. Za chvíli budeme pokračovat.
1: Já, nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: XXL výprodej v online shop.cz.
3: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
7: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítra bude hodně podobně, ráno bude většinou zataženo.

0: Zejména v severní polovině území místy také deštivo, no a jen výjimečně se objeví zmenšená oblačnost. Prostě musíme očekávat takovou proměnlivou oblačnost s přeháňkami, sem tami bouřkami. Teploty 14 až 18 maximálně, na jihu Moravy tam můžeme naměřit až 20 stupňů a na horách kolem desítky. Tolik počasí na zítřek, ale teď aktuální zprávy a Kuba Bělak.
1: Zprávy na Českém hlavě.
2: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. Společnost ČES vybuduje na Orlické přehradě velkou předčerpávací elektrárnu. Bude čtvrtým zařízením tohoto druhu v Česku. Díky celkové modernizaci původní elektrárny bude možné čerpat vodu do Orlíku z níže položené přehrady Kamík a uložit jednorázově až 750 MWh energie. To je denní spotřeba 80 tisíc českých domácností. Ostrá fáze modernizace začne v příštím roce. V Česku teď probíhá akce s názvem Týden invazních druhů. Veřejnosti přiblíží rostlinné a živočišné druhy zavlečené do tuzemska. Více říká za organizátory Tomáš Gerner.
3: Je to taková myšlenka nějaké pravidelné osvětové akce, čili letos bychom měli první ročník, že v rámci jednoho týdne v tom roce budeme představovat lidem tu problematiku invazních druhů, a to formou různých akcí. Máme na letošek připravené exkurze, vycházky, přednášky.
2: Součástí je taky soutěž zaměřená na likvidaci invazní lupiny mnoholisté. Nezletilí na Slovensku už nebudou moci využívat služeb solárií. Schválením širší novely zákona o ochraně, podpoře a rozvoji veřejného zdraví o tom rozhodl slovenský parlament. Pokud novelu podepíše prezident Pellegrini, opatření začne platit v polovině července. A ještě hokejová NHL. Carolina vyhrála ve finále na ledě Vegas 5-3 a vyrovnala sérii na 2-2. Útočník Vegas Tomáš Hertl poprvé v sérii nebodoval. Tak to už je ze zpráv všechno. Přeju krásné odpoledne.
1: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: Tak už jsme, přátelé, uprostřed týdne, středa 10. června a 4 minuty po 13. je s vámi Michal Krosberský a teď taky Maruška Rotrová, Markétka.

prochází bez vyzvání a Dalibor Janda. I na tuto písničku jsme vám s kolegyní Veronikou natočili vtipné video, které najdete také na našich sociálních sítích, na Instagramu a na Facebooku. No ale teď budeme cestovat. Přátelé, už máte vybranou letní dovolenou? Asi ano, že jo, pokud to tedy nenecháváte na poslední chvíli. Ale zvyklosti se mění. Díky konfliktu na Blízkém východě spousta lidí hledá nějakou tu alternativu, kam by se vydali. No a vypadá to, že díky tomu bude pěkná tlačenice ve Španělsku. Podle průzkumu se tam totiž chystá 100 milionů turistů. Čili skoro stejně, jako každý rok jezdí do Francie. Tam totiž každý rok zavítá přes 102 milionů návštěvníků. Koukám na další žebříček. Na třetí příčce jsou Spojené státy, pak Turecko, Itálie, Mexiko a Čína. No, když to tak čtu, tak možná raději nechám vydělat nějaké místní podnikatele, místní hotýlky a budu se kochat tou naší krajinou jako pan doktor z vesničky Střediskové, a nebo budu na horách naopak koukat na ty panoramata jako Homolkovi. Co vy? Určitě se přidáte, vidíte. A za chvíli od nás Kaja Gott a taky Činasky, Můj svět.

0: Tohle byl Anděl Karla Kryla. A pokud ho máte rádi, nebo měli jste ho rádi, tak mám pro vás jednu zajímavou nabídku. Napište si do kalendáře termín 3. prosince, kdy se v O2 Univerzum uskuteční vzpomínkový koncert právě na Karla Kryla. Jeho písničky bude zpívat bývalý frontman Lucie, tedy David Koller, který si tady přizve 20 hostů a budou zpívat ve speciálním aranžmá třeba písničky Karavana mraků, Bratříčku zavírej vrátka, Lásko, Pušky a děla a spoustu dalších. Myslím, že to může být zajímavá akce. Takže 3. prosince v Praze. No a za chvíli u nás opět Radeček a taky Hejdy a nebo Kabáti.
1: Zveme vás na národní myslivecké slavnosti. Čeká vás program pro celou rodinu. Naučná stezka pro děti, lovečtí psi, dravci, lukostřelba, vábení jelenů, kapela Brouci Band, The Beatles Revival a také neuvěřitelné chutě a vůně zvěřiny, regionálních bio a klasa potravin, mistra kuchaře Pavla Menzla. V sobotu 13. června v přírodním amfiteátru Konopiště. Více na webu Českomoravské myslivecké jednoty cmmj.cz.
2: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
3: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
6: firma na zážitky
5: CZ.
7: Takhle slyší hlas medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
8: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
9: Jste v částečném invalidním důchodu a hledáte uplatnění? Staňte se skladovým operátorem nebo obchodním asistentem s možností home office v rodinném zázemí chráněné dílny společnosti Velkoobchod ŠAS ve Zruči nad Sázavou. Stejní lidé, stejné starosti, možnost podnikové ubytovny. Volejte 602 217 195.
10: Rádio Český Blaník.
11: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: Můr našich lások a taky jedna ze vzpomínek na Mekyho Žbirku. Na Českém Blaníku teď ve 13 hodin a 42 minuty k tomu. Přátelé, my teď šlápneme do pedálu, protože díky elektrokolům jezdí mnohem víc lidí než dřív, ale díky tomu se taky víc bourá, dalo by se říct, a je víc úrazů. Podrobná čísla nabídne právě teď kolega Radek Barkman.
1: Hezký den. Elektrokola jsou mezi Čechy stále ve větší oblibě. Zároveň však s jejich větší využitelností logicky přibývá i počet nehod. Těch za uplynulý rok 2025 bylo celkem 867. Důležitým prvkem však je i to, že i nadále více než polovina z nich byla zaviněna právě řidičem elektrokola. V loňském roce to například bylo 64% cyklistů. Nejčetnější nehodovost se vyskytuje v Jihomoravském kraji, který je následovaný Moravskoslezským a Zlínským krajem. Zde i vzhledem ke geografickým podmínkám jsou cesty na jízdu elektrokolem totiž příhodné. Policisté proto nabádají jezdce na elektrokole k maximální znalosti i dodržování pravidel silničního provozu. Upozorňují přitom zároveň na to, že elektrokolo je zpravidla výrazně váhově těžší a má tudíž zcela odlišné jízdní vlastnosti oproti klasickému kolu. I proto se pod taktovkou ambasadora a jezdce na horských kolech Richarda Gasperottiho povedlo rozjet osvětový projekt s názvem ebikebezpečně.cz. Ten na svých stránkách i prostřednictvím videí ukazuje například, jak správně brzdit, kde mít nohu na pedálu, případně jak nabitou baterku sebou vozit. V České republice se podle nejnovějších dat objevilo už více než 100 000 elektrokol, které se tím pádem stávají stabilní součástí silničního provozu. Pro Český Blaník, Radek Barkman.
0: Radku, děkujeme za informace. Pokud taky vlastníte jedno z těch elektrokol, tak koukněte na ebike.cz, ať se třeba poučíte a dozvíte i něco, co jste nevěděli. A my vám za chvíli nabídneme Valdemara Matušku a bude taky Lucka Vondráčková. Kdy vzlétnu já?
2: Největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Komfortní zázemí. Zastřešené hlediště. To je prima hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Užívejte si od června do září pohodu letních večerů. Už se to blíží, tak neváhejte. Vstupenky na divadlokalich.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
6: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
5: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
6: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
5: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
6: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
7: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
8: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
9: Senkor.
10: Jú, mami, 13. června je v Novoplaze Den dětí s Mattelem. Barbie zóna, autička Hot Wheels, sportovní workshopy a mnoho dalšího. 13. června od 12 do 18 hodin. Den dětí s Mattelem v obchodním centru Novoplaza. Více na www.novoplaza.cz.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: www.prageboat.cz.
11: Už ví.
12: Tak vzhůru na palubu.
13: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
14: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
13: Těšíme se na vás.
9: Radio Český Blaník.

dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Lucie bez Davida Kollera a jejich Marie na Českém Blaníku a za chvíli taky Michal David. Chtěl bych žít, jak se má. Nabídneme také Věrku Špinarovou a Raketou na Mars. Hezky se proletíme a medvědi, respektive nedvědi, zaspívají Máme jen sebe. A budou i další české písničky, které máte rádi.
1: Velkoobchod ČAS ve Zruči nad Sázavou přijme do chráněné dílny skladového operátora a obchodního asistenta s možností home office. Volejte 602 217 195.
2: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Chutná jako krásný sen,
4: vůní budeš omámen.
3: Ve Vraňanech na vás čeká
4: Carmen, Carmen, Carmen.
5: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
6: Renault nebo Dacia. V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosap Benešov. Jedeme s vámi každý den.
7: Počasí na Českém Blaníku.
0: Chladnější ráz počasí bude trvat i zítra. Čekáme většinou zataženo, zejména v severní polovině území. Tam bude také déšť, výjimečně se objeví jenom zmenšená oblačnost. Během dne naopak proměnlivá oblačnost s přeháňkami i bouřkami a teploty 14 až 18 maximálně. Na jihu Moravy tam budete mít rozhodně tepleji, tam naměříte až 20 stupňů a na horách jen kolem desítky. Počasí za námi a co se dál děje doma i ve světě, to ví Kuba Bělak.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. Druhý cizí jazyk v základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Školy ho budou muset nabízet, žáci si ale budou moci vybrat, zda si ho zvolí nebo ne. Vyplývá to z dopisu ministra školství Roberta Plagy ředitelům škol. Za vyhrožování vystřílením třídy a schvalování střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze potrestal soud mladíka podmíněným trestem. Zároveň mu stanovil 20-měsíční zkušební dobu, během které bude pod dohledem probačního úředníka a musí se podrobit psychologickému poradenství. Mladík vinu odmítá, proti verdiktu podal odvolání. Popularizace vědy láká v posledních letech stále více lidí napříč Českem. V Pardubicích se proto ve čtvrtek promění Pernštýnské náměstí v otevřenou laboratoř pod širým nebem. Co všechno vědecko-technický jarmark nabídne, říká mluvčí Univerzity Pardubice Martina Macková.
10: Desítky pokusů, hlavolamů, vědeckých stanovišť, aktivit pro děti. Akce je příležitostí pro základní a střední školy z celého regionu, kterým během dopoledne nabídneme zajímavý a naučný program. Představí se popularizátoři vědy ze všech 7 fakult Univerzity Pardubice.
9: Program začne v 9 dopoledne. 20-násobný basketbalový šampion Nymburk se od nové sezóny sloučí s pražskou Slávií. Zástupci obou klubů to dnes oficiálně oznámili. Nový klub bude hrát

0: hrát své zápasy v Praze. Nymburk aktuálně bojuje v lize basketbalistů o další triumf ve finále s Pardubicemi. Tak to už je ze zpráv všechno. Přeju krásné odpoledne.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
3: A za pár minut vám také prozradím, jak byste od Blaníku mohli získat 100 000 korun a nabídneme taky další domácí rekord. Ale do té doby Věrka Špinarová, Vana Stovky a teď Michal David. A Michal Krusberský vám naopak přeje pohodové středeční odpoledne.

0: Tak jsme se trošičku s Věrkou Špinarovou proletěli raketou na Mars a kdo ví, příští rok už se tam třeba proletí ten náš kosmonaut Aleš Svoboda, který byl vybrán a schází poslední schválení, tak jsme zvědaví.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: A my se teď proletíme přes naše letní koncerty, protože i letos budeme během prázdnin jezdit za vámi se skvělou muzikou, skvělými písničkami, s dobrým jídlem a také díky nám byste mohli být o něco málo bohatší. Startujeme, přátelé, už tento pátek 12. června na Severní Moravě, a to v Havířově konkrétně, kde budeme třeba i s Jankem Ledeckým.
2: Blázen, co staví na poušti most.
0: Taky dorazí Olga Lounová. No a kromě nich třeba ještě Petr Kolář, Blanická kapela a k tomu samozřejmě dobré jídlo a pití, ale to není úplně to nejdůležitější. Nejdůležitější je, že pokud dorazíte, tak my pro vás budeme mít krásnou žlutou samolepku. Pokud si ji připevníte někde doma, klidně na lednici, na auto, na počítač, necháme na vás, tak si ji tam hezky nechte, protože pak už bude stačit jenom jedna registrace, buď přes náš webový formulář, nebo přes SMSku. A během léta se u vás doma může zastavit jeden z našich krajánků a pokud tam tu nálepku uvidí, tak máte hned 5000 korun a v sobotních výjezdech k tomu navíc přidáme i šunku od léka. A to není všechno, jeden z vás získá taky 100 000 korun. Tak buďte ve střehu a těšíme se na letních koncertech, které startují, jak už jsem se zmínil, teď v pátek v Havířově.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.

0: české písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Ještě chvíli unavíme čas, máme jen sebe. A na nočním nebi budem hledat plamínky hvězd.

0: Nedvědi máme jen sebe. A to by si mohla klidně zpívat i zpěvačka Marcela Holanová, která má dneska 75. narozeniny. A k narozeninám dostala od svého přítele Bohumila, se kterým žije už spoustu let, krásný dárek. On ji požádal o ruku, ale ona odmítla. Kde pak, prý po zkušenostech s Karlem Šípem by už se vdávat nechtěla, jenom kdyby musela, kdyby byla těhotná, což samozřejmě v tomhletom věku už nehrozí. Takže jí přejeme hlavně to zdravíčko a ať to ještě hezky oslaví. Od nás Olympic, Šalom anebo kapela Jelen za chvíli.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
5: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
6: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
7: V každém z našich pořadů ze Zooparku Zelčín se věnujeme zooparku jako takovému. Dnes trochu odběhneme od zvířat a výběhu. U mikrofonu je Luboš Peřina a ptáme se ho, jak je to v zooparku s ubytováním. Dá se u vás přespat?
8: Dá se u nás přespat. Ubytovat a od zvířat ohrad nebudeme vůbec odbíhat. Stále jim zůstaneme na blízku.
7: Jaké možnosti přenocování Zoopark Zelčín nabízí?
8: Hostům, co jedou třeba z dálky, můžeme nabídnout ubytování v apartmánech. Plně vybavené apartmány až pro 4 osoby s kompletním zázemím a vybavením. V sezóně nabídneme samozřejmě i stravu. Další možností je přijet k nám se stanem, karavanem nebo obytným autem a ubytovat se u nás v kempu. Kemp je umístěný v těsné blízkosti ohrad, takže nepřijdete o žádný zážitek. Vyjdete ráno z karavanu a hned uvidíte na Lamy nebo na Nandu. Největším bonusem kempu je ale určitě večer. Po skončení provozní doby pro veřejnost máte Zoopark Zelčín prakticky jen pro sebe. Takový český safari kemp. Musím se i pochlubit, že jsme letos vyhráli první místo jako pozemek roku na portálu bezkempu.cz pro rodiny s dětmi.
7: Nemám stan, karavan, ani obytňák. Nechci do apartmánu. Co se mnou uděláte?
8: Nabídneme vám například chatky nebo týpík ubytování. U nás vás bez střechy nad hlavou rozhodně nenecháme. Celkovou kapacitu chatek máme až pro 60 osob, ale je tu potřeba říci, že jsou v létě hodně využívány pro školy a školky v přírodě a letní tábory.
6: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
9: Konečně dovolená. Ale ty dlouhý lety, moje nohy to vždycky odnesou.
10: Proto používám kompresní punčochy Avicenum. A pomáhají mi i v práci. Celý den stojím a večer mě nohy nebolí. Koupíš je ve Zdrávkách.
9: Avicenum? Tak ty zkusím taky.
11: Výrobky jsou zdravotnické prostředky. Čtěte pozorně návod k použití.
12: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, CZ.
13: Jsme Český Blaník.
14: A najdete nás i na síti všech sítí.
13: Fotky, videa i příběhy českých písniček.
14: To vše na Facebooku a Instagramu Českého Blaníku. Rádio Český Blaník.

0: Tam u dvou cest a taky Jirka Korn, který předvádí ve svých 77 letech opravdu skvělou show, nejenom na pódiu. Řekl bych, že kdejaký člověk v tomhletom věku by mu mohl závidět.
1: Co Čech, to rekordman.
0: Pepíno Vaněk na svém místě, podíváme se opět do Pelhřimovského muzea rekordu a kuriozit a dnes, i když nemáme zelený čtvrtek, tak si dáme zelené pivo.
2: Do České knihy rekordů jsme zapsali i nejpočetnější přípitek zeleným pivem. Byl to přípitek řetězový, odehrál se v Brně a zúčastnilo se ho 367 příznivců pivka. Jedinou odtajněnou přísadou v tom pivu byla kopřiva a my gratulujeme do Brna.
0: No prosím, tak tohle bychom mohli pokořit, co říkáte?
1: Co Čech, to rekordman. Na Českém blaní. Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
3: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Pozor, kuchařky a kuchaříci! U Zemana od čtvrtka výtečná akce na vepřovou krkovici.
6: Od čtvrtka do soboty u Zemana. Vepřová krkovička na šťavnaté řízky či stejky 1 kg za 89,90. Ano, jen 89,90.
5: Opakuji, od čtvrtka vepřová krkovice 1 kg za senzačních 89,90. Opravdu, čerstvá krkovička jen za 89,90.
6: Vám nejbližší řeznictví Zeman maso uzeniny najdete na prodejnyzeman.cz.
7: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
8: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
7: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
10: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
11: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
12: Halo, halo, pojďte s námi do lesa. Den lesů ČZ u Věvanech už v sobotu 13. června od 9 do 15 hodin. Čeká vás úplně nová stezka voděrackými bučinami s lesní pedagogikou, rybářské závody, zábava pro děti i dospělé a doprovodný program v areálu. Odměny pro všechny, občerstvení a pohodová trasa i pro kočárky. Start a registrace na lesní správě Věvanech pod hrází 7. Těšíme se na vás. lesy.czu.cz.
13: Každý den lodí. Z Ústí do Litoměřic proplujete unikátními zdymadly a ochutnáte regionální vína Českého středohoří. Proplujete Skalním kaňonem Labských pískovců, z Děčína do Hřenska, Drážďan i Míšně. Vychutnejte si romantiku západu slunce s taneční hudbou na palubě lodí Labské plavební společnosti. Pouze s námi, každý den lodí. Více na www.labskaplavebni.cz.
14: Sleva 25% na náplně nad 1000 korun.
15: A náplně skladem doručíme už do druhého dne.
14: Teď je ten správný čas doplnit zásoby.
15: Tak mrkněte na
16: www.tisklevně.cz.
17: Náplně hned.
18: Rádio Český Blaník.

0: jen tiše plout.
1: Mezi hvězdy nás vzal Sebastian a my vás za okamžik vezmeme mezi ty naše domácí hudební hvězdy. A bude třeba Alice Springs. Nechci trápení, nechci strach a plát. Každý ráno bude zpívat kapela Činasky. Každý ráno, když si vzpomenu. A jednoho obyčejného muže nabídne i Petr Spálený. Nevěř tomu, že jsem vím. Ano, a budou i další české písničky, které máte rádi. Samozřejmě u nás na Českém Blaníku.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
4: Hyundai Domanský. Jeremiášova ve Stodůlkách, Zdiby a na Černém mostě přímo u metra. Přijďte na testovací jízdu.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Počasí na Českém Blaníku.
1: I zítra mějte deštníky v pohotovostní poloze. Ráno bude většinou zataženo, zejména v severní polovině území bude také deštivo. No a během dne čekáme proměnlivou oblačnost s přeháňkami i bouřkami. Teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy bude teplej, tam naměříme až 20 a na horách pak kolem desítky. Teď už další odpolední zprávy.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, zítra opět klesnou. Litr benzínu zlevní na 1,40 korun a 630 haléřů. Naftu budou moci pumpy prodávat nejvýše za 39 korun a 69 haléřů. Vyplývá to z informací Ministerstva financí. Česká

0: Města stále častěji využívají chytré technologie k usnadnění dopravy a taky k parkování. Tábor proto rozšíří světelný navigační systém, který řidičům ukazuje obsazenost parkovišť v reálném čase. Kde konkrétně, ví mluvčí radnice Luboš Dvořák.
1: Nové informační tabule přibude například v Budějovické ulici u černých železničních mostů ve směru do centra. Ukáže obsazenost parkoviště Tabačka, parkovacího domu Centrum a parkoviště u Plaveckého stadionu.
0: Instalace nových navigačních prvků se uskuteční v průběhu letošního roku. V Praze začíná mapování světlušek. Jeho cílem je zjistit, kde se těmto broukům v hlavním městě daří a jak početné jsou jejich populace. Projekt nazvaný Praha hledá světlušky povedou vědci z České zemědělské univerzity, ale do sběru dat se může zapojit i veřejnost. Čeští bookmakeri očekávají na letošní fotbalové mistrovství vyšší vklady. Důvodem je to, že se hraje výrazně víc zápasů než na předchozích turnajích. A vliv podle sázkařů bude mít taky to, že se na šampionát po 20 letech probojoval i český nároďák. Ještě před začátkem turnaje přijali sázky za téměř 80 milionů. Tolik zprávy, pěkné odpoledne.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Tak tohle byla Eliška Votrubová, taky naše světluška a my pokračujeme dál. Už za chvíli vám nabídnu 3 ve 3 a taky další zajímavé informace, ale budou i písničky. Helena Vondráčková za chvíli s Karlem Gottem, taky činasky si dáme a startujeme s Alicí Springs. Tady je její jízda a pokud vy jste na cestách, ať dobře dojedete, kam máte namířeno. Michal, zdraví.

0: písničky, které máte rádi.
1: Na Českém hlavě.
2: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Tak tohle byly Čina Skin každý ráno a my vám naopak každé odpoledne po 15. hodině na Českém Blaníku nabízíme náš speciální výběr.
1: Rádio Český Blaník. 3 ve 3.
0: Ano, čekají nás 3 ve 3. Přátelé, možná máte někdy takové ty dny, kdy se vzbudíte a říkáte si, že je všechno špatně, že jste podráždění, naštvaní a všichni kolem vás musí chodit po špičkách. Tak právě těm špičkám se dneska budeme věnovat. A hned ze startu si dáme samozřejmě Petra Nováka, já budu chodit po špičkách, taky bude Petra Zámečníková a Jiří Strnad po špičkách. A ještě muzikant a hudební skladatel Zdeněk Barták, Láska chodí po špičkách. To si dáme právě teď na Českém Blaníku.
1: 3 ve 3 na Českém Blaníku.

0: Ano, poslední strojice písniček, kde se chodí po špičkách, to je za námi. No a já zdravím všechny gity, které jsou dneska v kalendáři, což je odvozenina vlastně od Margity, nejenom Štefana Margity, ale od Markéty vlastně, taková podoba další. Jednu gitu jsme měli dokonce i v rodině, tak zdravíme do Krnova a za chvíli hrajeme Petra Spáleného a taky to pořádně rozjedeme s hypodromem. Bude pražský house, přátelé.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.

0: Dámy a pánové, tady Martin Stránský, věrný příznivec módní značky Pánské obleky Bandy. Rád bych vás pozval do nově otevřené značkové prodejny Bandy v galerii Harfa v Praze Vysočanech. Přijďte si užít příjemnou atmosféru a vybrat elegantní oblek již od 5470 korun. Pánské obleky Bandy.
1: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a 2L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
2: Zveme vás na národní myslivecké slavnosti. Čeká vás program pro celou rodinu. Naučná stezka pro děti, lovečtí psi, dravci, lukostřelba, vábení jelenů, kapela Brouci Band, The Beatles Revival a také neuvěřitelné chutě a vůně zvěřiny, regionálních bio a klasa potravin, mistra kuchaře Pavla Menzla. V sobotu 13. června v přírodním amfiteátru Konopiště. Více na webu Českomoravské myslivecké jednoty cmmj.cz.
3: Největší výběr aut teď máte doslova za rohem. AAA Auto máme nejširší síť poboček. Jen v Praze je jich 5 a na webu si můžete vybrat z 19 000 vozů všech kategorií i hned k odběru. Největší výběr, nejvýhodnější ceny a financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Radio Český Blaník.

0: kapela Elán a zalúbení na českém Blaníku. A pokud jste byli 6.6. před pár dny v zaplněné pražské O2 aréně, tak jste si možná užili jejich možná taky poslední koncert. Ano, dorazilo tady 15 000 fanoušků, všem příchozím pánové servírovali ty nejlepší hity ze své 58-leté kariéry, byli tady bývalí i současní členové kapely Elán a také se vzpomínalo na Vašo Patejdla, který odešel v roce 2023 do hudebního nebe. No, jestli to byl opravdu poslední koncert, to je zatím otázka, protože Eláni už párkrát takhle skončili a pak se opět vrátili na hudební scénu. Ať už tak, či onak, musím říct, že od svého vzniku v roce 68 vydali 15 studiových alb, 5 anglických i řadu kompilací. Za jejich prodeje získali 25 platinových desek a pánové, my vám za všechny ty písničky moc děkujeme, protože nás doprovázeli celým naším životem, takže budeme rádi vzpomínat. Za chvíli budeme vzpomínat taky na Ivetu Bartošovou a Petra Sepešiho, dáme si písničku Červená a bude i Michal Hrůza.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny různé druhy za 14,90. Beef Eater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90 až do 16. června. Kaufland.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
4: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
5: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
6: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
7: V tom musí být celá liška.
8: A takže je, nabíjíme koloběžku, mámě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
9: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky, děkuju.
10: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
11: Jsme energie tohoto města.
12: Atención, señoras y señores!
13: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
14: Un, dos, tres!
13: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
14: La Tropical!
13: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
14: Awarashar!
15: Dotace opravdu po babičce? Ne, dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
16: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
15: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
16: Renovace bez úroků? No jasně, bezúročný úvěr. Úrok nula.
15: Ozvěte se hned. Maxi dotace.cz.
16: Maxi dotace.
17: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
18: Chutná jako krásný sen,
19: vůní budeš omámen.
18: Ve Vraňanech na vás čeká
19: Carmen, Carmen, Carmen.
20: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
21: Rádio Český Blaník.

už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám.

Kapela Kryštof, co bude pak? A pokud vás zajímá, co bude po 16., tak to vám rozhodně můžu prozradit už teď. Dalibor Janda, Žít jako kaskadér. Žít jako kaskadér. Taky si pustíme Standu Hloška. A ještě budeme malovat s Divokým Bilem. A rozhodně budou další české písničky, které máte rádi.

0: Exkluzivní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Svět se mění tak rychle, že plánovat na 5 let dopředu je občas sci-fi. Tak proč byste se na tak dlouho měli vázat u auta? V Lenner Motors chápeme, že potřebujete dýchat. Proto u nás najdete operativní leasing klidně jen na 6 měsíců nebo na rok. Prostě auto na dobu, kdy ho skutečně potřebujete. Žádné zbytečné závazky. Objevte svobodu s Lenner Motors. Vaše nové auto čeká na www.lennermotors.cz.
2: Nemůžete přece zastavit dopravu.
3: Že nemůžu? Tak se dívejte.
2: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
4: Počasí na Českém Blaníku.
5: Také zítra čekáme spíše zamračenou oblohu. Ráno bude zataženo a v severní polovině území čekáme také déšť. No a v průběhu dne to bude taková proměnlivá oblačnost sem tam s přeháňkou, sem tam s bouřkou. Až večer máme čekat ustávání srážek. Teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20 a na horách maximálně do 10. Teď Eliška Votrubová a další čerstvé zprávy.
4: Zprávy na Českém Blaníku.
6: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Pokud by se teď konaly volby do poslanecké sněmovny, drtivě by je vyhrálo hnutí ANO. Získalo by více než 31% hlasů. Druzí by s necelými 15% skončili starostové, třetí pak ODS. Ta by získala 13,9%. Ukázal to průzkum agentury NMS pro novinky.cz. Policisté našli muže, který podle nich v Krnově napadl a zranil nezletilou dívku. Informace k jeho vypátrání získali po zveřejnění výzvy. Incident se stal v pondělí poblíž náměstí Hrdinů. Muž chtěl po školačce peníze. Když odmítla, taky fyzicky napadl. Dívka skončila se zraněním v rukou lékařů. Dárců krve je kvůli vyřazování starších ročníků stále méně. Dneska naposledy daroval třeba i prezident Petr Pavel. Rezort zdravotnictví na problém s nedostatkem dárců dlouhodobě upozorňuje. V dubnu třeba rezort spustil kampaň První kapka. Popularizace vědy láká v posledních letech stále více lidí napříč Českem. V Pardubicích se zítra promění Pernštýnské náměstí v otevřenou laboratoř pod širým nebem. Co všechno vědecko-technický jarmark nabídne, ví mluvčí Univerzity Pardubice Martina Macková.
7: Desítky pokusů, hlavolamů, vědeckých stanovišť, aktivit pro děti. Akce je příležitostí pro základní a střední školy z celého regionu, kterým během dopoledne nabídneme zajímavý a naučný program. Představí se popularizátoři vědy ze všech 7 fakult Univerzity Pardubice.
6: A já doplním, že program začíná v 9 dopoledne. Tolik zprávy.

0: hezký den.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
3: A pokud tančíte v sambu v kapkách deště, tak vám přejeme hodně zdaru a samozřejmě hrajeme další české písničky. Olympik za okamžik, bude taky písnička dne, ale hned teď Dalibor Janda. Žít jako kaskadér.

0: Milan Dyk a jeho Týna 13 minut po 16. na Českém Blaníku.
1: Písnička dne na Českém Blaníku.
0: My si dneska dáme kapelu Čechomor, která po mnoha letech opět přizvala ke spolupráci Lenku Dosilovou. Vznikla čerstvá písnička Klevety a jak vznikala? Na to se ptáme Karla Holase.
2: Píseň Klevety jsme se rozhodli udělat teď k našemu turné nejnovějšímu, který nás čeká v roce 2026 v listopadu, protože máme čtvrtstoletí od vznik Proměn a chtěli jsme, aby jsme nehráli jenom ty proměny, ale doplnili je tak nějakýma novějšíma písničkama, tak vznikly Klevety. A Klevety prostě je stará lidová píseň, kdy prostě se kvůli pomluvám ty lidi bohužel minou, tak nám to přišlo i textově takový jako hezký a saranžovali jsme, nebo náš klávesista Honza Kolář nám saranžoval orchestra, natočili jsme to s orchestrem Prague Philharmonia a samozřejmě to je duet, kde zpívá Lenka Dusilová a Franta Černý, protože oni dva k sobě patří jako bratra, sestra v tomhletom. A prostě, když jsme to teď nahrávali, tak opravdu se potvrdilo, že ta chemie jejich jako je tak dokonalá, že jsme nemohli si vybrat lépe.
0: No, a tak my nebudeme klevetit a jdeme rovnou hrát. Čechomor, Lenka Dusilová právě teď.
1: Písnička dne na Českém Blaníku.

0: Taková je láska má a taky Standa Hložek, který velmi často vystupuje na pódiu i se svým synem Matyášem Hložkem. Co se týče Matyáše, tak ten bude brzy taky na televizních obrazovkách, protože bude jeden z těch, co si bude vybírat v seznamce Are You The One? Jo, takže už brzy na televizi. Tady u nás na Českém Blaníku malování, které jsem vám slíbil od Divokého Byla, bude i Hanka Zagorová a také písnička Pro kočku. Jestli tu čtyřnohou nebo nějakou dvounohou, to se dozvíme od Milana Drobného za chvíli.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz. Trubky troubí, vstávat se má.
2: Jenže my máme postel z Rošty.cz a zde se fakt nevstává.
1: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Rošty.cz, drží vás, když spíte. Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
4: V tom musí být celá liška.
5: A takže je, nabíjíme koloběžku, mám mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
4: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky,
5: děkuju.
6: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
7: Jsme energie tohoto města.
8: Zámek Dobříš otevírá své brány. Přijďte v sobotu 13. června zažít den plný krásy, historie a zábavy pro celou rodinu. Čekají vás speciální komentované prohlídky francouzského parku a oranžérie, vystoupení folklorního souboru Kamíček a další zábavný program pro děti a dospělé. To vše od 9 do 17 hodin na zámku Dobříš. Více informací na www.kdefondy.eu/pomáhají.cz. Tento spot byl spolufinancován Evropskou unií.
9: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Zános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
10: Pozor, kuchařky a kuchaříci! U Zemana od čtvrtka výtečná akce na vepřovou krkovici.
11: Od čtvrtka do soboty u Zemana. Vepřová krkovička na šťavnaté řízky či stejky 1 kg za 89,90. Ano, jen 89,90.
10: Opakuji, od čtvrtka vepřová krkovice 1 kg za senzačních 89,90. Opravdu, čerstvá krkovička jen za 89,90.
11: Vám nejbližší řeznictví Zeman maso uzeniny najdete na prodejnyzeman.cz.
12: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
13: Senkor.
14: Hledáte stabilní práci v Benešově u Prahy? Český výrobce střešních světlíků a vyvýšených záhonů Artus přijme pracovníky do výroby a expedice. Nabízíme smlouvu na dobu neurčitou, férový plat a práci v čistém, moderním provozu. Více informací získáte na webu světlíkyartus.cz.
15: Na kozla je spolech. Slavnosti kozla v pivovaru Velké Popovice. Už 13. června vás čeká den plný skvělé hudby, poctivého piva Kozel a vůně grilu. Lucie Revival, Tabasker, Acoustic Man, Cooking Show s Davidem Višňovským a Markéta Hrubešová v roli moderátorky. Slavnosti kozla. Více info na kozel.cz. Pro starší 18 let.
16: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Naše bramburky Salty různé druhy za 17,90 a Staročech originál půl litru za 6,90. Penny.
17: Rádio Český Blaník.

0: kapela Slza a písnička Do ticha a my ticho rozhodně na Českém Blaníku nechceme. A tak připomínám, že i v příští hodince budeme hrát na přání a vy si můžete vybírat a zahrát si na hudebního dramaturga, na našeho pana hudebního ředitele a trošičku ovlivnit to, co budeme pouštět do vysílání. Tak nezapomeňte, že písničku si můžete objednat buď přes SMSku a nebo přes hlasovku, kterou nahrajete na WhatsAppu a obojí můžete posílat na číslo 720 836 3 07. No a než si vy vyberete a napíšete nám, tak já vám rozhodně pošlu Marka Ztraceného, bude léto 95 a taky Lucie a svítání už za malý okamžik.
1: Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním, já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
2: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
3: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
4: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
5: Tvůj pocit po projektu?
6: Yippie!
7: Yeah!
6: Yeah! Yippie, yippie!
5: Hornbach, s námi to zvládnete.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
9: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
10: www.projektantbudoucnosti.cz.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: www.pragueboats.cz.
11: Už ví.
12: Tak vzhůru na palubu.
13: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
14: XXL výprodej v online shop.cz.
15: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
14: www.onlineshop.cz.
16: Radio Český Blaník.

0: No, tak to je docela aktuální písnička. Helena Vondráčková a Déšť na Českém Blaníku a za chvíli, čili po 17. hodině, se vydáme opět k výškám s Olgou Lounovou. Tiše se milovat a nekonečně svá. A bude i božský Karel Gott. A věnování nabídne i Lenka Filipová. No, těšíme se a budou i další české písničky, které máte rádi. Za malý okamžik, hned po zprávách.
1: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
2: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
3: XXL výprodej v online shop CZ.
4: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Renault nebo Dacia. V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
6: Zažijte Japonsko v Botanické zahradě Praha. Navštivte festival bonsají a japonské kultury od 5. do 14. června v Pražské Troji. Čeká vás přehlídka nejlepších bonsají od předních českých i evropských pěstitelů, bohatý doprovodný program plný vůní, chutí i tradic Japonska. Botanická.cz.
7: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší čtvrteční den, ráno většinou zatažený a zejména v severní polovině území čekáme déšť. Jen výjimečně se objeví zmenšená oblačnost a v průběhu dne to bude taková proměnlivá oblačnost, sem tam s přeháňkou, sem tam s bouřkou. Teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20 a na horách kolem 10 stupňů Celsia. Teď už Eliška Votrubová a další aktuální zprávy.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Na Orlické přehradě vyroste velká přečerpávací elektrárna. Díky 8miliardové modernizaci původní elektrárny ji tam vybuduje společnost ČES. Elektrárna bude čtvrtým zařízením tohoto druhu v Česku, a to po Štěchovicích u Prahy, Dalešicích na Třebíčsku a Dlouhých Stráních na Šumpersku. Ostrava plní klimatické cíle rychleji, než očekávala. Snížila totiž množství emisí oxidu uhličitého. Oproti roku 2000 jich produkuje o víc než polovinu méně. Téměř tak naplnila cíl, který si stanovila až pro rok 2030. Jaké kroky mají největší dopad, ví mluvčí města Petr Havránek.
10: Ostrava investuje do modernizace vytápění, úspor energie v budovách i čistší dopravy a právě tyto kroky mají podle dat největší dopad. Jako příklad může posloužit rekonstrukce energetického hospodářství nemocnice Fifejdy,
9: která přináší jednu z nejvýznamnějších složek pro snižování emisí. České lesy zaplavily hřibovité houby. Po hřibu kováři o sobě dávají vědět taky praváci, tedy hřiby smrkové a dubové. Bohaté úlovky si z lesů odnášejí lidé napříč republikou. Méně zkušení houbaři by ale měli dávat pozor, aby praváky nezaměnili za jedovaté satany anebo nejedlé hořčáky. A u přírody zůstaneme. Plzeň trápí bobři, kteří ničí stromy a budují hráze. A kvůli nim se pak zaplavuje zemědělská půda. Město se tak rozhodlo zasáhnout a pořídilo speciální repelent. Nátěr by měl zeleň před zuby těchto hlodavců ochránit. Ze zpráv je to všechno. Pěkný den.
8: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: Na Českém Blaníku vám za pár minut budeme hrát na přání, stále si ještě můžete posílat hlasovky a SMSky. No a co nás čeká dál? Vašek Neckář, Věrka Špinarová a teď Olga Lounová. Michal Krusberský zdraví, přeju dobré odpoledne.

0: No, pořád to zkoušíme, najít nějaký ten recept, abychom byli stále mladí, hlavně do 65, dokdy musíme pracovat.
1: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
0: Tak kdo pak si dneska o tu písničku napsal? Koukám, Jarda z Kladna píše, že nás poslouchá už od samého začátku a že bych chtěl dnes zahrát Olympiky a písničku Kanagon. Tak posíláme, přejeme pohodové odpoledne, to dnešní středeční.
1: Písnička na přání. Na Český

0: hudební dcera Handel vstoupila do síně slávy Lenka Filipová a věnování teď na Českém Blaníku. Doufejme, že už je na tom zdravotně lépe a že vás zase potěší na svých koncertech. My vás už za chvíli v našem vysílání potěšíme třeba Tomášem Klusem. Dáme si písničku do kola a projdeme se i po schodoch. Ale bude i Dan Bárta anebo Jarek Nohavica. Prostě české písničky, které máte rádi.
1: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
5: Jú, mami, 13. června je v Novoplaze Den dětí s Mattelem. Barbie zóna, autička Hot Wheels, sportovní workshopy a mnoho dalšího. 13. června od 12 do 18 hodin. Den dětí s Mattelem v obchodním centru Novoplaza. Více na www.novoplaza.cz.
6: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
7: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
8: A tava!
9: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
10: Sleva 25% na náplně nad 1000 korun.
11: A náplně skladem doručíme už do druhého dne.
10: Teď je ten správný čas doplnit zásoby.
11: Tak mrkněte na
12: tisknulevně.cz. Náplně hned.
13: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
14: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
13: Těšíme se na vás.

0: Dej se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
2: Yes!
3: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.

0: Český Blaník.
1: Až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky a budu

se starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen a štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: Český baník.
2: Celý den jenom česky.
1: I slovensky.

0: Jo, po schodoch a hlavně v panelácích poznáte spoustu sousedů. To byl Ríšo Miller, Banket a my pokračujeme.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Konopiště máme za sebou a letní koncerty se pomaličku a jistě rozjíždějí. Už tento pátek je odstartujeme na severní Moravě, konkrétně v Havířově, kde budeme pro vás a přivezeme vám třeba Olgu Lounovou, Petra Koláře, Blanickou kapelu a bude i Janek Ledecký. A budeme tam taky rozdávat samolepky Rádia Blaník a Centropolu, které si prosím vás schovejte, protože díky ním byste mohli vyhrát třeba 100 000 korun. Ano, bude třeba si je doma někde nalepit a pak se přihlásit hezky do formuláře, ale o tom víc později, teď je důležité dorazit do Havířova a tu samolepku získat a my se tam na vás v pátek rozhodně těšíme.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
5: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

0: chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
3: Dobrý den, jmenuji se Hana Lang a jsem nutriční terapeutka. A musím říci, že když si vybíráte to nejlepší pro svůj každodenní režim, tak nemusíte vůbec dělat kompromisy. Doporučuji doplněk stravy Proemzan od Mitolife. Je to živé probiotikum s 31 bakteriálními kmeny a 30 miliardami mikroorganismů. Prostě německá kvalita, přírodní složení a bez umělých přísad. Vyzkoušejte Proemzan od Mitolife. Objednávejte přímo na mitolife.cz.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku zvonařku 100 gramů za 19,90 a byla Camembert v Byla klubu za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Největší výběr aut teď máte doslova za rohem. A auto máme nejširší síť poboček. Jen v Praze je jich 5 a na webu si můžete vybrat z 19 000 vozů všech kategorií i hned k odběru. Největší výběr, nejvýhodnější ceny a financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
7: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
8: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
9: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
10: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
11: Dámy a pánové, nenechte si ujít 20. června Benešovský Street Food Festival v Přírodním divadle na Konopišti. Začínáme v 10 hodin a vstup je zdarma. Bohatý doprovodný program, ve kterém vystoupí Ilona Čáková, Turbo Diesel, Jamaron. S vozy autobusem a ekovláčkem z Benešova do Konopiště a zpět, ten den zdarma. Výborné jídlo a pití, to je Benešovský Street Food Festival na Konopišti 20. června od 10 hodin.

0: na Českém Blaníku a za chvíli pokračujeme dál. Turbo Láska z pasáží bude. Hanka Zagorová zaspívá Je naprosto nezbytné. No a ochutnáme také Sílu starých vín, bude kapela Škvor. A taky další české písničky, které máte rádi.
1: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
2: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Tvůj pocit po projektu?
6: Jipi!
7: Jo!
5: Jé!
6: Jipi, jipi!
5: Hornbach, s námi to zvládnete.
8: Počasí na Českém Blaníku.
0: I zítra se raději přibalte deštníky, ráno bude většinou zataženo, zejména v severní polovině území čekáme déšť. No a během dne oblačnost proměnlivá s četnými přeháňkami, ale sem tam se může vyskytnout i bouřka. Až večer ustávání srážek a teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravě až 20, no a na horách kolem desítky. Teď už přispěchala Eliška Votrubová s posledními odpoledními zprávami.
9: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Ministr obrany Jaromír Zuna požaduje pro příští rok zvýšit výdaje na obranu na 2% HDP, tedy na 190 miliard korun. Dneska to uvedla Česká televize. Vydávat na obranu alespoň 2% HDP je závazek členů NATO. Na letiště Václava Havla by lidé měli jezdit raději městskou hromadnou dopravou. Kvůli stavbě nové křižovatky to doporučuje policie. V místě se řidiči prakticky denně potýkají s kolonami. Podle policistů je MHD optimální řešení. Třeba trolejbus z Veleslavína jede po silnicích, kde žádné uzavírky nejsou. V Česku teď probíhá akce s názvem Týden invazních druhů. Veřejnosti přiblíží rostlinné a živočišné druhy zavlečené do tuzemska. Více říká za organizátory Tomáš Gerner.
11: Je to taková myšlenka nějaké pravidelné osvětové akce, čili letos bychom měli první ročník, že v rámci jednoho týdne v tom roce budeme představovat lidem tu problematiku invazních druhů, a to formou různých akcí. Máme na letošek připravené exkurze, vycházky, přednášky.
10: Součástí je taky soutěž zaměřená na likvidaci invazní lupiny mnoholisté. Jak už od nás víte, čeští fotbalisté jsou po 20 letech opět na mistrovství světa. Do šampionátu vstoupí zápasem s Koreou. Nároďák se pokusí bodovat a udržet neporazitelnost od nástupu trenéra Koubka. Podle sázkařů zápas nemá favorita. Duel začíná v mexické Guadalcháře v pátek ve 4 ráno našeho času. Ze zpráv je to všechno, přeji hezký večer.
9: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, a pohodový večer, ten dnešní středeční, vám dál přeje Michal Krusberský. Loučím se, těším se zítra po 13.

Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 1+1 v Ostravě Staré Bělé za 2 miliony 990 tisíc korun, chalupa v České Vsi u Jeseníku za 4 miliony 190 tisíc, rodinný dům v Planěnech na Kolínsku za 3 miliony 699 tisíc, rodinný dům v Rychnově nad Kněžnou za 6 miliony 450 tisíc a byt 3+1 ve Vsetíně za 3 miliony 727,5 tisíce korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.

0: Jilly Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Jilly Lenau. Paruky pro všechny. www.jillylenau.cz. Psáno J-I-L-L-I Lenau.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: www.pragueboats.cz.
1: Už ví.
2: Tak vzhůru na palubu.
3: Písničky, které dobře znáte.
4: I ty, které jste už dlouho neslyšeli a rádi si je s námi znovu zaspíváte.
3: Přesně takový je Český Blaník. Náš hudební dárek pro všechny milovníky českých písniček.
4: Český Blaník. V digitální síti DAB.
3: I na webu radioblaník.cz.
4: Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.

0: Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Nemůžete přece zastavit dopravu.
3: Že nemůžu? Tak se dívejte.
2: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Zveme vás na národní myslivecké slavnosti. Čeká vás program pro celou rodinu. Naučná stezka pro děti, lovečtí psi, dravci, lukostřelba, vábení jelenů, kapela Brouci Band, The Beatles Revival a také neuvěřitelné chutě a vůně zvěřiny, regionálních bio a klasa potravin, mistra kuchaře Pavla Menzla. V sobotu 13. června v přírodním amfiteátru Konopiště. Více na webu Českomoravské myslivecké jednoty cmmj.cz.
7: Rádio Český Blaník.
8: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
9: Řeky lásky proud kolem nás dál, přebroď řeku svou a přijdi blíž.
7: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
8: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
10: I tak to za to stojí.
7: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.

0: 买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
1: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
2: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
4: Šetrná vlasová péče na

0: padá.
1: Tak si něco přej.
0: Ale ne, hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
1: Tak to se mi to přání splnilo.
0: Cože?
1: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZ a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
0: No tak, toho musíme rychle objednat.
2: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
3: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
7: firma na zážitky
5: CZ.
8: Sleva 25% na náplně nad 1000 korun.
9: A náplně skladem doručíme už do druhého dne.
8: Teď je ten správný čas doplnit zásoby.
9: Tak mrkněte na
7: tisknulevně.cz.
5: Náplně hned.
10: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
2: Jsme Český Blaník.
11: A najdete nás i na síti všech sítí.
2: Fotky, videa i příběhy českých písniček.
11: To vše na Facebooku a Instagramu Českého Blaníku. Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.

0: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
8: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.

krásný i na konci světa. Ve sbírce básní ta nejhezčí věta. Máš křídla, tak léť, cestu znáš na

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí

každý mý gesto dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění.

0: potisk dárky,
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profi voda CZ. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz

Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře. Cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.

Já vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

proti vůni akátů. Tím jsou barvy plakátů proti sněženkám.

takový ty slova jako čmeláčci. Huňatý a milý s kapkou medu. Stokrát ti je v duchu šeptám do ucha, ale znáš mě, řečnit nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím. Buďte smutku, já

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
4: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
5: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.

myšlenky nechat jít, nechat věci plout, pustit si k tělu klid.

0: děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
1: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
0: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
2: V Lenner Motors slavíme 10 let a říkáme velké díky. Za to, že s námi jezdíte, jsme k jubileu připravili nejlepší ceny roku. Ať už hledáte novou Hyundai, Peugeot, MG nebo prověřenou ojetinu, u nás získáte víc. Ceny vozů máme na minimu a v servisu se o vaše auto postaráme od lakování až po myčku. Lenner Motors v Říčanech u Prahy. Přijeďte s námi oslavit 10 let na cestách.
3: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
4: Vyprávěj mi o tom, co jsi na světě zažil, co jsi vyváděl a potom jsi se poprvé snažil. Jestli chvíli...

0: co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Rádio Český Blaník.

ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let, až se vydáš na

až ten vítr zavane, vzplane srdce hlavane a začne být, zavládne klid. Oči jezdců spatří svět, obzoru kam chtěli jít, kde spočinou.

0: Rádio Český Blaník.
1: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
2: A přichází do mě žít nebo spát, tanší pílíška vaší je můj pán.
0: Písničky, na kterých jsme

0: My zpívají i naše děti.
1: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
0: Český Blaník.
1: Český Blaník.

0: Rádio Český Blaník.
1: Dotace opravdu po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroku. Úrok nula.
2: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
1: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
2: Renovace bez úroku? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
1: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
2: Maxi dotace.
3: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. FL Brány.cz. Prostě pohoda.

0: Kolik nocí jsem už nebyl s tebou,
1: mori ticha,
0: zbyl jen z cigarety dým.
1: Možno hladíš do tmy
0: a v duchu mi máváš naším znamením.
1: Mi s Bohom dáváš
0: mrtví nemilují.

0: Kde jsi ty?
1: České písničky, které máte rádi.
2: Český Blaník.

Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten čas, táhlo nám na 20 a slunko bylo v nás. Vrabci nám jedli z ruky, život šel bez záruky, ale taky bez příkras. Možná, že hloupý, ale krásný byl náš svět, zdál se nám opojný jak 20 cigaret. A všechna tajná přání plnila se na počet.

příteli, zmizel z mi nevím kam. Sám, sám, sám, jsem tady sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na tu noc, jich bylo pět a ty jsi mi přišel na pomoc. Jo, tehdy nebýt tebe, tak z mých 12 žeber nezůstalo příliš moc. Dneska už nevím, jestli přišel by si zas, jak tě tak slyší, máš už trochu vyšší hlas. A vlasy, vlasy kratší, jo, bývali jsme mladší, no.

příteli, zmizel z mi nevím kam. Sám, sám, sám, peru se teď sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten rok, každá naše píseň měla nejmín 30 slok. A my dva jako jeden ze starých reprobeden přes moře jak přes potok. Tvůj děda říkal, ono se to uklidní. Měl pravdu, přišla potom spousta malých dní. A byla velká voda, vzala nám, co jí kdo dal,

jestli pak vzpomínáš si na to, jaký jsi byl. Jenom mi netvrď, že tě život naučil. Člověk to není páčka, kterou si kdo chce mačka, to už jsem dávno pochopil. A taky vím, že srdce rukou nechytím. Jak jsem se změnil já, tak změnil ses i ty. A přesto líto je mi, že už nám nad písněmi společné

0: Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Hana Lang a jsem nutriční terapeutka. A musím říci, že když si vybíráte to nejlepší pro svůj každodenní režim, tak nemusíte vůbec dělat kompromisy. Doporučuji doplněk stravy Proemzan od Mitolife. Je to živé probiotikum s 31 bakteriálními kmeny a 30 miliardami mikroorganismů. Prostě německá kvalita, přírodní složení a bez umělých přísad. Vyzkoušejte Proemzan od Mitolife. Objednávejte přímo na mitolife.cz.
4: Padá!
5: Tak si něco přej.
4: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
5: Tak to se mi to přání splnilo.
4: Cože?
5: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
4: No tak, toho musíme rychle objednat.
6: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.

0: ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
1: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
4: Na mobilním telefonu, na tabletu či počítači?
5: A také v digitální síti DAB.
4: Tady všude si můžete pustit Český Blaník.
5: Rádio, které vám hraje 24 hodin denně jenom česky.
4: Český Blaník. V DABu i na webu radioblaník.cz.
5: Rádio Český Blaník.

piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila jsi s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: a severukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
4: Český blaník.
5: To je blaníček.
6: V mládí jsme se o víkendu s kámošema zrušili.

sezóna. Jenom meruňky chytli plíseň, rodinný typ, mám to rád. Neruš mě, jdu grillovat. Někdo píše statusy,

0: České písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Řádků tvých řas ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

tam dole, pod hadí skálou, bývaly dříve svatojánské proudy. Na hřebenech vln tančily hvězdy a jejich zpěv bylo slyšet

0: Rádio Český Blaník.
1: To je i Dalibor Janda.

0: písničky, které máte rádi.
1: Na Českém Hlaníku.
2: Na dlaní jednu z tvých řas do tmy se koukám.

Tak ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé. Přátelé.

To je dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka. Jak bych mohl zapomenout?

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
1: Český Blaník. Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
2: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
4: Na mobilním telefonu, na tabletu či počítači.
0: A také v digitální síti DAB.
4: Tady všude si můžete pustit Český Blaník.
0: Rádio, které vám hraje 24 hodin denně, jenom česky.
4: Český Blaník. V DABu i na webu radioblaník.cz.

Praze, zmizela jako laň lesa ve nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl hvězdářských triér. Tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká, tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.